0: dítě si váží práce svého otce a projevuje svou radost nad tím, že se narodilo právě v rodině Krejčovské. A důvody této radosti nejsou nijak mlhavé, že? Ale zcela konkrétní. Tatínek umí ušít kabát i vestu, tedy úcta k práci a vědomí její společenské důležitosti. Že?
1: Ano.
0: I bohatý synek Hostinského musí přijít k tatínkovi, protože jeho otec není z toho kabát vyrobit. Tedy desetiletý autor již ví, co je dělba práce.
1: Ano, ale já myslím, pane profesore, že jsme trochu přetrhli nit referátu doktora Brince.
0: No ano, správně. A nebo. Ten rýmový aparát básně.
1: No, tak ten je také pozoruhodný, ale no, musíme dodržovat to stanovené pořadí přednášek. Na vás dojde,
0: že? Jo, jo, jo.
1: Nezlobíte se.
0: Ne, naopak, já jsem rád.
2: A který Cimrmanův otec, na rozdíl od otce Mozartova, měl k hudbě vysloveně záporný vztah. Malý Cimrman nikdy neslyšel z tatínkovy dílny zpěv. Nevzpomíná si ani, že by si otec někdy jen tak broukal. A muzikální živnostník se však přece jen dal jednoho dne svou manželkou pohnout k tomu, aby koupil dítěti ve Schlesingerově vetešnictví za poloviční cenu tříčtvrteční housle a dopřál mu vyučování u vídeňského Čecha Vojtěcha Jedličky. Jedlička, houslista promenádního orchestru, dal si totiž u Leopolda Cimrmana šít svatební oblek. Jeho finanční možnosti nebyly valné a souhlasil tedy s nabídkou, že dá od ušití mistrovu synkovi několik hodin houslové hry. Oblek ho přišel na 9 lekcí. Domníval se jistě, že za tu dobu stačí malého Cimrmana naučit na nejvýš smykům po prázdných strunách. Žáky však brzy vyvedl z omylu. Již ve druhé lekci nebylo na prázdných strunách co procvičovat a Jedlička musel chtě nechtě přikročit k prstokladu. Po několika pokusech Cimrman hladce zvládl staccato i detaché a intuitivně tíhnul k dvojhmatům. Šesté lekci tlačil už učitele do druhé polohy, kde se Jedlička sám pohyboval velmi nejistě. Svatební šaty byly dohotoveny v předposlední lekci. Jedlička s nimi nebyl příliš spokojen, nicméně slíbil, že udělí svému žáku hned po svatbě zbývající 9. lekci. Nikdo netušil potom, co dítě tak lehce zvládlo předchozích 8 lekcí, že 9. bude osudová. Došlo totiž k nečekané věci. Nevěsta se v předvečer sňatku rozhodla, že si Jedličku nevezme. Marně se jí vyptávali po důvodech, vždycky jen zrudla, zamkla se do komory a v pláči odtud volala: visí, visí. Jedlička nakonec usoudil, že jeho neštěstí zavinil špatně ušitý oblek, který na něm visel, visel. My dnes s odstupem tolika let jen těžko můžeme objektivně posoudit, zda Leopold Cimrman ušil zmíněné šaty dobře nebo špatně. O jeho krejčovském umění víme jen tolik, že byl spíše kalhotářem a do sak se pouštěl velice nerad. Ať tak či tak, Jedlička se rozhodl, že se krejčímu pomstí. Kdyby byl za ušití obleku zaplatil, jistě by chtěl zpátky peníze. Tak to si však řekl, že dostane zpět vše, co do svého žáka vložil. Uvědomíme-li si, s jakou láskou vzpomíná Bedřich Smetana na svého prvního učitele Antonína Chmelíka, či Josef Suk na venkovského kapelníka Plachého, pak nám vystoupí temná postava učitele Jedličky v celé své obludnosti. Jára Cimrman líčí poslední hodinu u učitele Jedličky takto.
3: Milý pane inženýre, laiky, ponechme v iluzi, že stavba průplavu...
1: To ne.
0: Je, on si vzal jinou knihu.
3: Nyní umíš hrát jako obstojný amatér, řekl mi učitel. Chceš-li být však virtuózem, a to ty jistě chceš, musíš vše, co si dosud hrál smyčcem před kobylkou, hrát ti za kobylkou. Přeji ti mnoho zdaru. Já, důvěřuje každému jeho slovu, jsem za odcházejícím učitelem dojatě volal. Děkuji mnohokrát, pane učiteli. A sotva jedličkové kroky dozněly, zkusil jsem první tahy po způsobu virtuózů. Bylo to žalostné. Vše, co jsem se dosud naučil, to vše náhle nebylo k ničemu. Struny vydávaly pištivé tóny, na něž práce levé ruky neměla nejmenšího vlivu. Jiné dítě by jistě mrštilo housličkami o podlahu a snad by je i rozdupalo. Já však byl houževnatý. Celá léta jsem vytrvale naslouchal skřípotu svého nástroje, nedbaje nadávek, kterými mě častoval můj nehudební otec.
2: Ano, tolik tedy svědectví samotného Cimrmana. Semeno zaseté bezcitným učitelem jedličkou, tímto houslistou třetího nálevu, připravilo svět o druhého českého kubelíka. Jeho lest prohlédl Cimrman až ve svých 25 letech, kdy jako asistent katedry fyziky na univerzitě v Heidelbergu pochopil, že kobylka rozděluje strunu na dvě vzájemně nezávislá pružná prostředí. Začínat dráhu houslového virtuóza bylo už pozdě. A tak po sobě v říši hudby zanechal Cimrman stopy jen na poli kompozice, hudební výuky a teorie. Děkuji vám. Úžasný je.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy. Jistě.
2: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
2: Ku příkladu cumbajšpíla, no.
1: Vymírá nám tohleto káně.
2: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
2: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodu. To není to káně. To je takáně. Česky správně, tešest, možno říci podle Havránka Jedličky, takáň.
1: Je to možná.
2: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
2: Takáň.
1: Takáň, no.
2: Ano.
1: Jsi spokojený?
2: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat.
1: Ne, to...
2: Pamatujte si to, děti, ta káň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
2: No ten káň, ne, tak... Oni teď sklítají jako párek, páreček. Prohlíku někdy. To je blbej, potom mi napověděla paní.
1: A s nima letělo?
2: Tělo, letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo?
2: Plachtilo letadelko káně.
1: Malé... Káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ti mladé je třeba, přátelé, zachraňovat. Ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně Myšilov, Buteo, Buteo.
2: Butrus, Butrus.
1: Buteo, Buteo je káně.
2: Butrus, Butrus byl gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně Myšilov, Buteo, Buteo je ptáček, který se živí drobnými savci. Zajíčky, králíčky.
2: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
2: To říká každý.
1: Ale hlavně...
2: Ale hlavně je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Že teda káně, to je velmi... Se to
1: ne laufy, hlavně jako především.
2: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
2: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
2: Myšuge. Žere myši.
1: Tak, žere myši.
2: Káně žere myši.
1: Ano.
2: Jenom ta káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
2: Že jo, jsem to taky říkal, to už je moc tohleto, co si dala zárně s počítačem, letěla ta káně, spustila se, sezobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z huby jí koukal ten dra, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
1: Dobře.
2: Akorát tiskárnu jsem ji utrhl od huby.
1: Ano.
2: Barevnou.
1: Stačí.
2: Stačí. No? Laserovou.
1: Dobrý, to stačí.
2: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
2: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu,
2: o co jsem přišel,
1: já ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si rošláp.
2: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
2: A to, že paní má fantazii.
0: Hravé

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslyšte, kolego, vy ale dneska nemáte nejlepší náladu, co? Vás něco žere?
2: Uhádla jste mi, Písova.
1: No tak co je s vámi?
2: Ale nic dohromady, jenom taková, trošku taková věc, takový drobný trauma mě popadlo, víte?
1: Co?
2: Jsem si uvědomil, že ještě pár dní a přestanu být Čechoslovák.
1: Oh, no, bože, tak budete Čech? Co pak to nezní hrdě?
2: No, no jo, no. Víte, já měl vždycky celý život takový pocit, že Čech je spíš příjmení, než nějaká příslušnost, jo? Jako pravotec Čech, Svatopluk Čech, Ringo Čech a takhle,
1: ale
2: jo?
1: Si zvyknete, to chce hlavně zdvihnout sebevědomí.
2: Jo.
1: Konec konců, my nejsme žádný Lichtenštejnsko. Nás je 10 milionů.
2: No. Jenomže, když povíte Číňanovi, že nás 10 milionů, jo? Tak vám řekne, to se musíte všichni spolu dobře znát. Kolegyně. Už jsem vám říkal, kolegyně, ten vtip, jak přijde pan Kalab k psychiatrovi.
1: Co já vím, takhle začíná nejméně 5000 vtipů.
2: No dobře, ale tenhle ten jeden, bo ten mi jde, jestli jsem vám ho říkal už.
1: To vydám, nevím.
2: Přijde pan Kalab k psychiatrovi.
1: A kdy?
2: A co kdy?
1: No kdy tam přijde?
2: A to se říká, přijde jako... No přijde, jako přišel, jo, teda.
1: No tak řeknu přišel, že
2: no,
1: jo?
2: No ne, on už je dávno pryč zase, rozumíte? On...
1: Tak on tam není.
2: Ale je tam právě.
1: No tak řeknu, je tam.
2: Je
1: Kaláb
2: tam.
1: Je tam.
2: Ano, je tam, pan Kaláb je u psychiatra, no. Povídá, pane doktore, já mám strašný starosti s manželkou, protože ona má utkvělou představu, že je sekačka na trávu. A ten doktor povídá, no to není problém, to dokážeme vyléčit. A pan Kalá povídá, ale pane doktore, kdyby to šlo co možná rychle, protože mě už nebaví furt tý pučovat sousedů.
1: To už jste mi říkal, no.
2: Co je?
1: No se neslyšíte, zvoní telefon.
2: Slyším.
1: No tak vemte to, někdo volá.
2: Má smůlu, padla.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, tribuny, rozhlasu a televize dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Jsou druzy. Dneska nám do všeho mluví každý. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, Svítně se vrátivši, tady poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupák, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupák.
4: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, abysem vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, společovací a shromažďovací.
3: Soudruh Pupák, promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Ale soudruh Pupák, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani vám nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
4: Černo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, tak... Já jsem říkal na konci minulých novot, že bych byl rád, kdyby mi diváci napsali, jak se jim pořád líbil. To byla samozřejmě legrace, ale myslel jsem to vážně. Já už jsem druhý den v 8 hodin ráno stál před Novou na ulici a čekal jsem pošťačku, jestli nenese první ohlasy. Takže já vám každopádně všem, co napsali, děkuju. Já se musím pochlubit aspoň jedním dopisem. To nemůžu vydržet. Mě napsala dívka s velice hezkým jménem dopravní inspektora. Dobrý. Dívka s hezkým jménem Linda mi napsala dopis. Přečtu vám ho. Praha, 27. srpna 1996. Ona chtěla napsat 97, jo, ale to se takhle splete každý. Já bych na to neupozorňoval, ale upozorňuji na to. To není jediná chybička. Tak. Milý pane Nový, náhodou jsem si včera pustila Primu a viděla váš pořad Novotiny. Smála jsem se, jak už dlouho ne. Líbila se mi písnička Honzy Nedvěda. A nejvíc ta vaše, co jste zpíval s tučňákama, o tom faráři Bilovi. Kde se dá sehnat? Znám od vás balíček karet, ráda poslouchám, už vyplouvá loď Jambil a jiné. Je mi 17 let a tyhle starší desky má doma táta. Tu, co jste zpíval v Ptákovinách, ale nemá. Dala bych mu jí k Vánocům. On neví, že vám píšu. Zlobil by se, že dělám ostudu a tak dál. Ten dopis pokračuje. Já jsem té dívce odpověděl. Zde je kopie mého dopisu. Milá Lindo, dík za dopis. Jsem rád, že se vám pořád novotiny, líbil. Určitě se vysílal na Nově, ne na Primě. Ale to nevadí, vy si ho příště určitě najdete. Písnička o farmáři Bilovi, ne faráři. O farmáři Bilovi se jmenuje Všechno je OK a zpívám jí s fešáky. Písničky, které si doma posloucháte, jsou hezké, ale žádná není ani ode mě, ani od fešáku. Pokud chcete nahrávku, napište si na adresu a tak dál, dopis pokračuje. Přišla mi odpověď. Ne, pozor, adresa, pan Petr Novotný, televize Nova a tak dál. Milý Pavle,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jednou jsem v jednom televizním pořadu řekla, že v každé pohádce láska probíhá tak, že se dva poznají, najdou spolu bod G a pak spolu šťastně žijí až do smrti. Můj muž se na televizi mimořádně díval a dokonce mimořádně mě i pochválil. Pak řekl, jenom jedno jsem nepochopil, co je to ten bod G. Jo, můj život není žádná pohádka. A upřímně řečeno, život není pohádka pro většinu z nás. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pán Bůh zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Má první rada, abyste přežili sex, je tato. Zapomeňte na romantiku. Já jsem byla poměrně dost zklamaná svou svatební nocí. Tak moc jsem toužila po romantice, že jsme spali na seně. A protože už bylo září, tak jsem se chvíla zimou. A můj čerstvý manžel mě tehdy k sobě přivinul a řekl mi, neboj se, já tě budu hřát. A v zápětí ze mě serval mou vlněnou pelerínu, pevně se do ní zavinul a odkutál se asi 2 metry stranou. Před zmrznutím mě zachránil náš svědek, vlastně jeho svědek. Takže mě vzal pod svůj spacák, měl ten rozepínací, do mumie bychom se nevešli. A výsledek mé svatební romantické noci byl, že jsem dostala zánět ledvinové pánvičky a můj žárlivý novomanžel se mnou 3 týdny nemluvil.

Jedna z nejklasičtějších rad všech časopisů, odborníků, přítelkyň i filmů zní: když chcete ozvláštnit vztah, vyzkoušejte něco nového. Má přítelkyně chtěla svého partnera ohromit botami na jehlách, korzetem a černými punčochami. Když jí milý svlékal a uviděl podvazek, tak řekl: Ježiš, kdybych tě neznal, tak bych utek. Má rada pro přežití milostných zážitků proto zní: zapomeňte na experimenty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
2: Mohy. Zatím je to katastrofa.
1: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
2: Mně ne. Vás možná ano. Vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
1: Můžete to nějak vysvětlit?
2: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomálí.
1: Jak je to možné?
2: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na blešín tehu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
2: Brablenci.
1: Brablenci.
2: No, brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
2: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
2: No, když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už vám se sám. Co je s tou večeří?
2: Já vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá. Pro boha, to není horké. Ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, pocit. Přines mě mavesako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale bez vysaka. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak běž.
2: No, já jsem ti připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No ale Slavinko...
2: Co říkal světlý sako?
1: Já se nepřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci, maminko.
3: My osobní zkušenosti proinventarizovali, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, jsem putal v županu. Slávino pro pána krále, kde se souhráš, teď já to všechno nezvládnu. Polévka.
2: To
1: si ohřevala? Tak, jo tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat. Referát je úplně na vůni. Na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slávinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku. To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš klobouk? Nech toho, prosím tě, buď tak.
2: Dořela to polivku a máš na stole připravila.
1: No, radši mě přines ten klobouk a pláš. Ano, já postýkám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tak. Tady máš to risotto.
1: Co risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je deštník, kde je aktovka, venku je jako skonve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
2: Ne, no tak.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti, pochopitelně, na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady máš, Pepo. Hore.
1: Tady máš. Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abychom s tím...
2: Tady máš aktovku, dešník se ozývá.
1: Dešník se...
2: Nebo večeříš, Pepo.
1: Ty šíříš. Slávinko, ty šíříš. Teď si sednu k večeři a budu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: Pa. V klidu si tady pěkně všecko udělej a drž mi palce. Já se jdu bít. Za tvoje práva, svobodu a za štěstí. Slavím!
2: Jen abys to prosadil, Pepičku.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
4: V divadlech bývají klubisté, pan Efa, slavista.
5: No jo, Karel Efa. Velký slávista. Karel už hraje někde v nebi divadlo teď v nebeským ansámblu už stojí zase. Určitě hraje divadlo. Nemůže dělat nic jiného, tam nemůže jako, ten tam nepůjde za to, že byl hodnej, ten tam, za to, že byl na jevišti. A že s námi v tom divadle vydržel. Karel Efa to byl můj miláček, tak já o něm můžu říkat i drby. Ale představte si, on slávista, když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka, on, my, semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí, a on měl takový rádio, takhle veliký, opravdu, paní. V tom byly baterie, 2 tuškové, a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říká, co blázníš, Karle, teď nic neslyšíš. Nech to, prosím to. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všechny nahoře Karel Efa na scénu. A vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa,
6: rádio na uchu, no obcházím.
5: A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtí, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel F. a prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane F., nic, prosím, teď se připravte a na svém. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já si říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na korbínu a řekl první větu a v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na Nový Séně na Národní třídě, no v okno nevěděl absolutně a teď stál a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, no, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan Rizer Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu povídal, a nemám tě rád.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, a teď si řekněme několik slov k tomu, jak nejlépe uspořádat karneval. Podívejte, takovou velice důležitou funkci plní při karnevalu orchestr. A na jeho kvalitách je závislý výsledný dojem z celého večera. Při pořádání karnevalu je třeba orchestr vybírat tedy uvážlivě a s citem. No, jedním z nejžádanějších karnevalových orchestrů je soubor, který vede Jaroslav Uhlíř.
2: Dobrý večer.
1: Podívejte, u vašeho tělesa se cení především jeho všestranné zaměření a také jeho světovost, která je zakódovaná už v názvu Šumařinka Five. Řekněte nám, co to znamená?
2: No tak, Five znamená, že nás je pět. A Šumařinka, že hrajeme naprosto všechno.
1: No proto jste také velice žádaní na karnevalech. Diváky by asi zajímaly příčiny té úspěšnosti. V čem vidíte ty kořeny?
2: Ty kořeny vidíme zpravidla v tmavém obleku. A poznají se podle toho, že pošlou kapele láhev.
1: No, já jsem myslel ale kořeny té úspěšnosti. Víte, jak to myslím?
2: Orchestr jednoznačně reguluje průběh celého večera. My dokážeme hudbou neuvěřitelné věci.
1: No jednou jste prý v sále dokonce vyvolali rvačku písničkou Dám dělovou ránu. Bum, bum, bum, bum, bum.
2: No ale v zápětí jsme to zase napravili nasazením písničky Zblížení. A ti chlapci si padli kolem krku.
1: Bylo to
2: Někteří
1: pořádku.
2: Si do dneška dopisují, no mají se rádi. Nebo jiný příklad. Dívkám, jejichž partner se opil do němoty tak, že o sobě vůbec neví, hráváme s úspěchem písničku Olympiku Okno mé lásky.
1: No sám jsem takové okno několikrát také
2: měl. Já taky jsem měl.
1: No, pořadatelé si prý pochvalují váš vliv na konzumaci.
2: No ano, některé písničky jakoby byly s tím záměrem přímo napsány. Jen tak namátkou. Žízeň je veliká, život nám utíká, nechte mě soustavně pít a tak dále.
1: Ono to tam bude jinak, no.
2: No nebo šoféry v sále vždy potěšíme písničkou. Kávu si osladím,
1: o
2: trochu víc, to ano, to nebo. Osvědčil se i současný diskotékový hit, který v našem provedení upozorňuje na stenčující se zásoby výčepní lihoviny.
1: Jaký hit?
2: To je ta hej, vodka mizí, je pryč, co budem pít, je pryč.
1: Znám ten hit. Tak já vám děkuji za návštěvu ve studiu.
2: A vodka mizí.
1: Já vám děkuji za návštěvu.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No vidíte, přátelé, tomu říkám sportovní vynalézavost. Kolikrát nám píšete, že nevíte, jak se máte sportovně vyžít. No a tady se podívejte na mistra, jak vypadá v zimě, když se skouluje. No nic. Mistře, myslíte si, jakou úlohu hraje v životě sportovce strava?
2: Strava. Vážení přátelé, já bych to řekl asi takhle. Strava v životě sportovce je nezbytná.
1: Mistře, já se vám kořím. To je vynikající postřeh. To by mě nenapadlo. Vy nám určitě řeknete i proč je nezbytná.
2: No, mladý chlapče, aby se sportovec najet. Poněvadž sportovec je člověk jako každý druhý, že? Jako třeba vy, nebo my, nebo já.
1: To je úžasné, no. Jak vám to myslí, mistře.
2: Jo, to je
1: víte, ještě... že mi ten rozhovor s vámi hodně dává.
2: No to se ani nedivím, člověče, teď tak já mluvím jako bachor. ty říct, jako kráva. Jako kniha.
1: Ano, skutečně, mistře, to potvrzuji, jako kráva. Teda, jako kniha, mistře.
2: Jako kniha.
1: Uj, mistře, no. Existuje snad nějaký druh sportu, který nesnášíte nebo který nemáte rád?
2: Já jsem docela rád, že tady napřetřes padla tahle otázka. Mladý chlapče, to jste udělal dobře. On totiž skutečně existuje sport, který nemám rád a nenávidím ho přímo. A čím víc ho provozuju, tím víc ho nenávidím.
1: Já hořím nedočkavost.
2: Co?
1: Který sport to je?
2: A to vám neřeknu. A kdybyste po mně dupal, tak vám
1: ale se...
2: Já se někdy zavřu.
1: Diváci jsou právem zvědaví.
2: No. Nenudte mě. Chci říct, nenudte mě.
1: Ale mistře, tak když už jste to nakousl, mistře. No, já vám třeba něco slíbím.
2: Tak si klekněte.
1: Ne, mistře, to... Něco jiného, co
2: máte mě nový chcete. Kalhoty. No. Ne, no jo, tak, ale musíte pod jednou podmínkou.
1: Pod jakou?
2: Že se potom budeme spolu koulovat.
1: Prosím, bude mi ctí, je to váš oblíbený sport, prosím.
2: No, prosím.
1: Tak který sport nesnášíte, už nám to řekněte.
2: Bumerang.
1: Bumerang, jak to?
2: To jsou takový rány do hlavy, že bych to snad nepřál ani vám. Víte, já mám rád přesnost, chlapče, ale co je moc, to je moc. Ono se mi to vrací pořád do toho samého místa. A ono je potom úplně jedno, jestli to pěstujete na zdravém vzduchu. Já vám něco řeknu, ona taková rána na zdravém vzduchu, do zdraví hlavy, teda do hlavy, to snad bolí ještě víc.
1: My se jenom nechápu, proč tedy tím bumerangem tak zarputile házíte, když vám to nedělá dobře na hlavu.
2: No asi takhle, chlapče. Ono se asi nadarmo neříká. Co se škádlívá, rádo se bývá.
1: Tak to nevím, mistře, co bych vám na tohle řekl.
2: No to byste na to říkal, to je můj bumerang a moje hlava.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Pane Vrchní, prosím vás, tady.
4: Jo, už letím. Moment.
3: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
4: Už letím, šefe.
3: No.
4: Tak co si dáme, šefe?
3: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
4: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvě tady někde byl, jídelní lístek.
3: A vy máte jenom jeden?
4: No tak to vám snad stačí, ne?
3: No, jeden mi stačí.
4: No tak...
3: Hlavně, když mi ho dáte.
4: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si vás řízeň?
3: No tak to já ještě nevím, já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
4: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
3: A co vy víte, co já bych si dal? No.
4: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
3: No.
4: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
3: Děkuji.
4: No.
3: Jo, no ale, pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
4: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
3: No a no. To je všecko.
4: No, samozřejmě, vidíte, to druhý je pryč.
3: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
4: Jaký ptáček?
3: Ptáček.
4: Vedoucí ptáček, vy to nečeš.
3: Vedoucí. No tak mi doneste tedy ten řízeček.
4: Řízeček, no, samozřejmě, no, no, prosím.
3: Jo a počkejte, ono bych, nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
4: Něco ostrýho na povzbuzení?
3: Jo.
4: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
3: Celerový salát?
4: No.
3: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
4: Celerový salát?
3: No všem, že ne.
4: Je.
3: Co? Ale ne, to jsou pověry.
4: Mě to pomáhá, no.
3: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
4: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
3: Jo, a pane vrchní, prosím vás, podívejte se ten ubrus. Samý drobek.
4: Jo, to vám, tak samozřejmě to vám trošičku.
3: No ale počkejte, na mě to nemusíte
4: ne,
3: smetávat.
4: To je
3: v
4: pořádku,
3: no.
4: Trošku takhle to uděláme.
3: Ještě ten popelník, kdybyste
4: no, to tady zase tady, tady, no. Tady nechali to tady, to jsou lidi tady.
3: No tak prosím vás, pane vrchní, podívejte se.
4: To je v pořádku, ne. To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podržte to, já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany.
3: To stačí,
4: ne, já to udělám takhle. Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
3: To je dobrý, no,
4: z téhle strany,
3: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
4: Řízeček, samozřejmě, ano.
3: Jo a pane vrchní, já mám hroznou žízeň.
4: Aha.
3: Jedno pivo by to...
4: Pivečko, samozřejmě, už je tam natočený, samozřejmě, ne to bude.
3: Ale pane vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, nebo leknu žízeň.
4: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu, ne to, no. Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, nepak, kuří voka, to jste špatně. Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
3: Pane Brzy, jo, takhle, prosím to pivo.
4: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
3: No, to je dost.
4: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak Bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
3: No, to je dost, to vám řeknu.
4: Můžete se hned do toho pustit.
3: No, děkuji.
4: Tak.
3: To pivo má ale divnou chuť.
4: Pivo?
3: No to vám povím.
4: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
3: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
4: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice. No.
3: No a to má být jako ten řízek tohle?
4: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
3: No jo, ale toto teda ale vypadá.
4: No jak řízek, no co, jak
3: no, to... No ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
4: No tak je snad trochu unavenej, že jo, no ale to řízek.
3: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
4: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zase na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
3: Ale pane vrchní, no. To je úplně studený.
4: A co je studený?
3: No všecko, brambory.
4: No to je takovej druh,
3: ale
4: no.
3: Druh, Ten řízek je taky studený.
5: Řízek?
3: No ovšem.
5: Ten je teplý, šáhněte no, si, no ty kratice.
3: No, tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
5: No, jste mi to. No, naproti tam vařej dobře, tam taky chodím.
3: No, ale to nejde vůbec ani ukrojit. No, pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu. To si odneste a přineste mi jiný řízek.
5: No, jiný řízek, šefe, teď už se takhle ohnul.
3: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
5: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
3: No, podívejte se, jak to maso je tuhý, to no. Nejde vůbec ani ukrojit. No,
2: ukažte,
3: no.
2: Já vám trošku nabrousím nůž, budete
3: ale
2: vidět,
3: ne,
2: to bude
3: když tady krásný, přineste ne, jiný příbor.
2: Nebojte se,
3: ten bude jiný hostej.
2: U nudle?
3: 20 korun.
2: Restaurace u nudle?
5: De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe? Je tohle to možný, to jsou lidi? Dám jsem 20 tu zara a uteče mi bez placení.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vzpomeňte si, jak žili naši předkové. Maso měli jednou týdně, po jídle pili H2O a večer si rozsvítili, jenom když něco hledali.
2: To byste mohla až těm prapředkům, co žili v jeskyních.
1: Ale
2: jedli všechno syrový a víte, kolik ušetřili za plyn?
1: Hejte, když nemám peníze, nestačí jenom vzdychat. Musím taky něco podniknout.
2: No jo, ale co? No, co? Práci nemám rád. No jo, krásně umím, to mě vždycky chytnou. A v loteriích nemám štěstí.
1: Jestli vy nemáte něco společného s tím starým Patrikem Black and Whiteem z Aberdeenu. No ten den co den chodil do kostela a modlil se, pane bože, dej, ať vyhraju. Ať aspoň jednou vyhraju. A když takhle škemral po 50. pán Bůh k němu promluvil. Patriku, neslo se kostelem, vidím, že jsi velice pobožný. A tak bych ti tuze rád vyhověl, ale musíš mi taky trochu víc vstříc. Kup si někdy los.
2: To byl kolegyně Scott, já si losy kupuju, mě je to jenom pech. Kdyby z 10 losů jeden jediný nevyhrával, jo, tak já ho mám určitě, to je ten můj. Jo. Vidíte, jsou lidi, že vyhrávají velký peníze. No, to jak by jinak mohli přihazovat v těch aukcích, že jo?
1: No jo, no, je to pravda. Já jsem tuhle četla v novinách, že jistý našinec vydražil pivovar za 330 milionů. No to mi neříkejte, že to mohl vyhrát v loterii.
2: To asi ne. No. Všecko ne, něco bylo ze Skořápek.
1: No to asi.
2: Ale jsou jednotlivci, že skutečně mají kliku jak od mandlu, jak se říká lidově. Yeah. Vedle u nás v domě nějaký záděra. Přišel domů takhle a Mírnych Zdýrnych zpovídá ženě, která byla v prádle, povídá, Maško, hoď si něco na sebe. Yeah. Já jsem vyhrál milion.
1: No.
2: A ona to ví, to ježišmarja, no, fandom, milion. Taky. Co já si teď na sebe vemu, žena milionáře?
1: No jo.
2: A on povídal, to je úplně jedno, hlavně se oblíkni a vypadni.
1: No.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Víte, kolegyně, co mě v poslední době mrzí, co mě trápí, co mě přímo hněte?
3: Co?
2: Že už ode mě nikde dlouho nechtěli životopis.
3: Ale to chápu. Konečně byste mohl napsat jednou pravdivej.
2: No, pozor. Já jsem v životopise nikdy nelhal, teda úplně.
3: No, asi jako jeden můj známej, který napsal do dotazníku, že má v zahraničí jen velmi vzdálené příbuzné. No a když potom prasklo, že jde o tři sourozence, tak povídá, no co má bejt? Žijou v Austrálii. Podle mě jsou teda vzdálení až.
2: No to měl pravdu, ale víte... Mně by se chtělo dneska napsat do takového dotazníku třeba, že pocházím z bohatý buržoazní rodiny.
3: Co pak vy pocházíte z bohatý rodiny?
2: No nepocházím, ale představte si, že bych pocházel, že bych to byl ty dlouhý leta tutlal.
3: No,
2: nebo představte si, jaký by to bylo nádherný, jaký by to bylo gusto dneska. Pochlubit se takový nějaký hodně závistivý kádrovačce bráchou v Oháju.
3: Vy nemáte vůbec bratra, teď máte sestru a ve Vršovicích.
2: Ne, no to já vím, že nemám bratra. No.
3: Tady pletete.
2: Tak já, kdybych přímý smůle, ale kdybych měl bratra, tak je to nejspíš bývalý okresní ideolog, víte?
3: No tak. To tím líp, že ho nemáte. A víte, pusťte to všechno z hlavy, není důvod tajit původ.
2: Já vím.
3: No a příbuzný v zahraničí už dneska nikoho nezajímají.
2: No vidíte, a mě by zrovna zajímali. Mě by zajímala zejména taková zazobaná tetička ve Švýcarsku.
3: No to mě taky.
2: Já mít zazobanou tetu ve Švýcarsku, ona by mě třeba koupila juvenezín a poslala mi ho k Ježíšku.
3: Co to?
2: Juvenezín, to neznáte? To je omlazovací prostředek.
3: Jo.
2: Já myslel, že to berete.
3: Ale...
2: To je...
3: No,
2: To je fantastická věc, jo, prej. No, ovšem za horentní cenu.
3: No, tak na to pozor, nevíte, co se může stát.
2: Co by se mohlo stát, tak bych omládl. No.
3: Jeden inženýr, co žije v Curychu, poslal takovýhle omlazovací pilulky svý matce do Pelřimova.
2: Jo.
3: No a za nějaký čas jí přijel navštívit a kouká, na její zahradě si hraje mladá, pěkná dívka s batoletem. Hm. Tak povídá mladá paní, prosím vás, nevíte, kde je moje matka? A ona na to... To jsem já, ty moulo.
2: No.
3: Já jsem tvoje máma. Ty pilulky ohromně zabrali. No to koukám teda. Úžasné ten inženýr. A koukám taky, že mám dokonce brášku.
2: No.
3: A matka povídala houby brášku. To je tatínek. Ten si vzal dvě.
2: To byl...
3: No.
2: Když jsi vzal dvě, tak to byl neopatrný člověk. To já bych byl opatrný. Já bych taky nechtěl moc omládnout. Ono být dneska nějak moc mladý, to taky zrovna není. Mně by stačilo takových 30 let, jenom aby ty demokraticko-erotické výdobytky nešly úplně mimo mě.
3: Jo, tak kvůli tomu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak jsem tak tuhle kolegyně přemýšlel a...
2: Zase?
1: No.
2: Jo.
1: No co, no to teprve po třetí letos. A tak jsem tak přemýšlel a napadlo mě. Rozhodl jsem se přímo, jo? Definitivně, že kdyby, nedej bože, teda jeden z názvů odešel.
2: A kam? Jo, tak.
1: Kam, no tak já to jako nechtěl úplně říkat přímo, že kdyby jeden z nás, nedej bože, natáhl brka.
2: Jo.
1: Tak já bych se odstěhoval na venkov.
2: No já bych taky ráda žila mimo město, víte?
1: Jo?
2: Já bych si držela pár slepiček.
1: To už je dneska drahej špás, víte?
2: K ním takový 2-3 kohoutky.
1: Promiňte, že vám do toho mluvím, kolegyně, ale kohout stačí úplně jeden.
2: No, tak to je mužský hledisko. Jenom žena ví, co je to pořád čekat.
1: Jo, kdybych nevěděl, jak cudnomravně žijete, tak bych řekl, že jste promluvil jako nymfomanka.
2: No,
1: mluvíme o slepicích, co pak slepice jsou nymfomanky, nemluvíme o ženských.
2: Moment, cože jsou?
1: Nymfomanky. Jo, vy nevíte, co je nymfomanie.
2: No.
1: Nymfománie je chorobná touha žen po mužích.
2: Aha.
1: No, to jsou takový ženský, no.
2: Jo.
1: Jsem žádnou nymfomanku bohužel v životě nepotkal. Já znal jednu kleptomanku, nějakou grafomanku. Taky hermanku samozřejmě.
2: Jo, jo.
1: A jinak samý obyčejní manky a žádná mě nedala znát, že by po mně toužila chorobně.
2: Poslyšte, a to taková nymfomanka nedělá nic jiného, než že jede po mužských.
1: Ale ne.
2: Ne.
1: No teda jo. To
2: no
1: je...
2: Tak jo, nebo ne?
1: Jo, ona jede, ale ona jede. Dělá. Ona
2: jo, dělá.
1: Dělá jako by nic. Jo?
2: No ne, já jsem
1: No pracuje si.
2: Pracuje.
1: Ano, znovu zapojený jsou v pracovním procesu. Ona ta nymfománie, to je, já bych řekl, taková zájmová činnost, víte?
2: Yeah.
1: Oni některé nymfomanky se i vdávají.
2: Nepovídej.
1: U nás v ulici nějaký horálek měl těžkou nymfomanku, jo?
2: Yeah.
1: A hezký manželství, akorát za 3 neděle ona zmizela najednou.
2: Jako mu utekla.
1: Já nevím přesně, jak to bylo, ale on mě vyprávěl, že to šel ohlásit na VB, že pohřešuje ženu, povídá pánové.
2: Yeah.
1: Já, teda on říkal, soudruzi, ono už je to díl,
2: no,
1: jo?
2: No,
1: a ti policisté... Chtěli přesně vědět, kdy on zjistil, že ona není doma. On povídá hned, jak jsem přišel domů a koukám, že si musím sám sundávat kalhoty.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra, a hostinský trejbal, jehož heslem bylo: i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš tíhle prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře. Podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke stříčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou, volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, malko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, tím jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak má sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě, já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to, když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace, já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Andolou mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě
1: no.
2: Je doktor.
1: No, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No... A proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názv, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No, jaksi, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že? Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Co pak to jde?
1: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás... Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Je to čisto ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapas.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíká, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore. To ne, s tou fajfkou, víte, helejte se, fajfky a manželky, ty se nepočinou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak se tak na vás dívám, milí přátelé, tak čtu z vašich tváří něco jako obavu, že budu tenhle pořad provázet sám. Tak to se nebojte, nebudu. Musím ovšem, ač velmi nerad, omluvit svoji partnerku, kolegyni Jiřinu Bohdalovou. Napsala mi dopis, je to několik dní, není to dlouhý. No tak krátký to taky není, ale přečtu vám to. Vážený pane kolego, jak jste se nepochybně sám dočetl, pokud stále ještě umíte číst v periodickém tisku, veřejnost, alespoň podle recenzentů, ostře odmítá rádoby reviální televizní slepence, protože jsou v křiklavém rozporu s duchem naší dynamické doby. Množí se názory, že demokratická obrazovka si žádá zcela jinou, novou, neotřelou zábavu. Ačkoliv nevím, jaká zábava je tím míněna, plně s tím souhlasím. Protože nechci riskovat poškození své umělecké pověsti. Taky, no. Třeba nějakou má. Jsem nucena se s vámi rozejít s pozdravem Jiřina a tak dále. No. Chápete, že to pro mě byla hořká pilulka, drazí přátelé. Ovšem, proti tomu jsem rád, že vám mohu představit partnerku úplně novou, jinou, mladou, neotřelou, přímo svěží. A na rozdíl od předešlé partnerky, bych řekl, vzdělanější, skromnější a hlavně snaživou. Minulý léto mě nosila několika... No tak to je jedno, co mi nosila. Prostě už dlouho usiluje o to se mnou spolupracovat. A tak mě dovolte, abych vám přivedl na scénu kolegyni Mařenku Táborskou.
2: Dobrý večer ve spolek.
1: Co tady děláte? Co tady děláte?
2: No co?
1: No tak dovolte, vy jste mi napsala dopis. No
2: já vím, vy jste čekal Mařenku Táborskou.
1: No samozřejmě.
2: No ale buďte klidnej, ty jsem půjčila na vlak.
1: No dobře, ale co ten dopis, který mě píšete, že se mnou rozcházíte?
2: Já jsem ho slyšela, ale nepsala, ukažte, no, samozřejmě. Je psaný na stroji.
1: No to prosím, to no, je.
2: Jako byste nevěděl, že já mám doma akorát šicí.
1: No šitý to není teda, to je fakt.
2: No,
1: je to...
2: no.
1: No ale podpis je ruční, prosím.
2: Jsem velmi neobratně napodobený. Všimněte si, já ve slově Bohdalová píšu z pravidla velké B.
1: No tady je malý.
2: No, naletěl jste na nejapnej podvod.
1: Kdo mě ale mohl podvrhnout tohle, kdo
2: ale
1: mě to mohl napsat?
2: To přece není tak těžký uhádnout.
1: Vy myslíte?
2: Ale no co já? Všichni to mají na jazyku. No milí diváci, kdo myslíte, že psal tohle psaníčko?
3: No. Mařenka Táborská!
1: Lidi, no, nebláznite. No, no. Sice hlas lidu, hlas boží.

0: Nemáme žádný důkaz.
1: Ale milý kolego, co pak se v našich krajích ještě nikdy nestalo, že něco všichni vědí a přitom se to nedá dokázat?
0: No jo,
1: ale jedna věc... Ale jedna věc mě zaráží, že vy byste mě klidně a s úsměvem vyměnil.
0: No moment, co no. Já se usmívám, víš?
1: Ale no tak teď byste právě měl, když jsem tady, no, o vašem bůčku.
0: Teď zase mám usmívat,
1: no,
0: jo?
1: Ne. Nechápete, že já jsem vás zachránila před možným průšvihem?
0: Je.
1: No.
0: Vy mě připomínáte tu ženskou, jak rozbila manželovi vázu o hlavu.
1: No.
0: Až mu to ošetřovala, jak mu povídá, co ty bys jsi beze mě počal?
1: Co vy byste si beze mě počal, no? Nic by vás netěšilo, nic by vás nenapadlo. Koukal byste jako poslední brambora ze sklepa. Co je vám? Co je vám? Co je? Já nevím. A zavolám Mařinku Táborskou.
2: No!
0: Haló, vodárny?
2: Vodárny!
0: Prosil bych sprchu.
3: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malý děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polívku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, teď se ježer. Tak jsem ho hned, my jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstírá, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do kůň a tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, ale tam nedá vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byly až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to lípěš, 80 si jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě. Mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svýho vůli, že ten fuj tady byl pijou v takovém množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdá se, že už jsme všichni pohromadě. A my nejsme. A jo, pojďte. To je profesor Vondruška. Ten nám tu ještě chyběl. Můžeme tedy zahájit náš osvětový večer, který bude tentokrát plně věnován hudební tvorbě Járy Cimrmana. Myslím, že nejvhodnější bude, když začneme citátem ze vzpomínkové knihy vídeňského herce Klause Vogla z knihy nazvané Stránky vyrvané osudu. Prosím pana profesora Smoljaka.
2: Klaus Vogel, Stránky vyrvané osudu. Když vídeňská operetní scéna Teatr an der Wien oprašovala po divadelních prázdninách svůj repertoár, tu u jedné odpolední zkoušce přistoupila k dirigentu Schmelingovi herečka Marlene Jelinková s prosbou, zda by se mohl podívat na její děcko. Dirigent vyšel s herečkou na zadní dvorek, kde mezi poskládanými kulisami seděl v kočárku asi půlroční chlapeček. Krásné dítě, řekl dirigent Schmeling. Avšak Marlene Jelinková přiložila prst k ústům a řekla: poslouchejte. Tu teprve si dirigent všiml, že dítě má v ručičce klacík, kterým ťuká do zrezivělých blatníků kočárku. Upoutáno na kožených řemíncích vyklánilo se z kočárku tak, aby mohlo rozeznít hned levý přední, hned pravý zadní blatníček. Někdy zazvonilo také o spirálu péra. Neuvěřitelné, vydechl po chvíli dirigent Schmeling. To dítě hraje melodii. Nebylo pochyb. Chlapec, sotva odrostlý matčinu prsu, hrál nápěv staré rakouské písně Žebráci z Vídně žijí tak bídně. O ním dítětem byl Jára Cimrman.
1: Děkuji kolegovi Smoljakovi. Taková maličkost, přátelé. Ptal jsem se u šatny namátkou několika z vás, co jim vlastně jméno Cimrman říká, abychom věděli, jestli ta naše 30-letá práce měla vůbec smysl. No, tak myslím, že měla. Jeden divák odpověděl, že Cimrman byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, třetí za průkopníka aviatiky, tvrdil dokonce, to jsme sami nevěděli, že... Ale možná, že to je pravda, že Cimrman prý na letounu vlastní konstrukce přeletěl i Žižkov. Nejprve prý udělal nad Žižkovem kruh a pak nad ním udělal kříž. A čtvrtý divák, ten ho považoval za filozofa. No tak všichni měli pravdu. Ono se totiž v Cimrmanově případě dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by plodně nezasáhl. Položme si však, přátelé, takovouhle otázku.
3: Prosím. Promiňte, že vás ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že bychom měli asi divákům vysvětlit, proč jsem oblečen jinak než ostatní pánové.
1: No já nevím, no. Když myslíte, že to je nutné,
3: tak... Tak jiný oblek mám proto, že v druhé půli pořadu budu dirigovat operu.

0: Chtěl jsem říci, položme si takovouhle otázku. Zná světová veřejnost, nebo nebuďme neskromní, zná evropská veřejnost, a buďme ještě skromnější, zná česká veřejnost, a ještě dál, zná Cimrmanova Praha, Cimrmanova vnitřní Praha, tedy Praha 1. Aspoň jedno jediné jeho hudební dílo nezná. Tady musíme vzít část viny i na sebe, poněvadž my jsme o jeho vkladu do pokladnice hudby vážné hovořili dosti sporadicky. Dnešním představením chceme tento dluh splatit tady na Trojce. Cimrmanův hudební talent se...
1: Promiňte, že vás ještě jednou ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že jsem to prvé neřekl asi dost jasně.
0: Mně to taky přišlo takový.
1: Já vím, že jakožto dirigent operního představení bych měl mít na sobě večerní úbor, to je frak.
0: Já myslím, že už je nám to s tím oblečením jasné a že už se k tomu nebudeme, nedej bože, vracet. Cimrmanův hudební talent se projevil, jak o tom svědčí ona příhoda s kočárkem, již v raném dětství. Je škoda, že matka považovala chlapcovo výrazné hudební nadání jen za jakousi roztomilost a nijak je nerozvíjela. O tom, jak silný to byl talent, svědčí skutečnost, že dítě, ponecháno samo sobě, ukájelo svůj hudební put na předmětech, které mělo kolem sebe. Na takových předmětech, jako jsou žehličky, konve, příbory, káva, limonáda, co? Tuhle fantu bych si vzal třeba. Děkuju. Příbory, co? No, potom vám to dám, já teď přednáším. Jsou hrnky, hlavně hrnky také, skleničky, samozřejmě, jděte pryč.
2: Cože? 15.30 potřeba.
0: Promiňte, budu muset zaplatit. No, to je 50 korun. 50 korun nevadí. No tak mi to dáte potom. Potom mi to dáte. No, už děkuji. Tak prostě toto dítě hrálo na všechno, co jen trochu znělo. Někdy i na stvrdlý chléb. A toto dítě přišlo ve svých 5 letech na vlastní, velice originální způsob grafického záznamu hudby. Ale v této chvíli už bych raději předal slovo doktoru Bořivoji Pencovi, protože ten toto téma, myslím, velice pěkně zpracoval.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Dažbu, soudru.
1: Jméno.
2: Hlušvi si hák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlušvi si hák.
1: Maskujte to.
2: H, jako hovězí, L, jako ledvinky, U, jako undatra.
1: Undatra?
2: No, to je jako ondatra, jenomže má na začátku.
1: No to jste vy.
2: Ježiš, moje poklady. Ale,
1: tak se posaďte.
2: Děkuju, cíle, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, já už je to tady. Já měl něco přinést, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: Já jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: to víte, osud si s člověkem šel jak po hore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl z praporkový abecedy.
2: No ona každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudru.
1: No výměna. Tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte.
2: No, zaplať pán Bůh, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
1: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, to je přece jasné.
2: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt Polobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Dobre. Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: Sedm? Ale Kyrie.
2: Co?
1: Kyrie.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Že jste Kyrie.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kyrie 7, no.
2: Joliota Kyrie 7,
1: no. No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 52 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, že večer. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejfu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl takový pořad televizi, buď Fice to jmenovalo, a tam měli výbornou myšlenku. Dostat do pohybu taky ty obeznější starší členy rodiny, tak tam pozvali za tím účelem jednoho pána, 55-letý právník, propůjčil se k tomu. Ten byl obezní tedy dost a ještě ke všemu paťatej, což bylo celkem zbytečný už, taky na tom to myslím krachovalo. A ještě byl oblečený v takový jako zástěře modrý a zároveň to byly kalhoty jako Hita a Batu, já nevím, proč byl takhle deformovaný. No a ona říká, proč vy starší se schováváte, pojďte mezi nás hezky, nepotřebujete čínky nebo kruhy nebo kladinu, bože, cvičte hezky, dělejte dřepě, přidožte se židle nebo piano nebo co máte po ruce. Pane doktore, buďte tak laska, předvejte nám několik cviků. No a ten doktor měl takový pohled, jako když se na vás podívá lovecká flinta. Podíval se do kamery a povídá, to mě nebude dělat sebe menší potíží. Ovšem, teď vám to musím ukázat, až to se nedá říct, to, co vám proved. On se tam chytnul nějaký kredence, jak měl ten puklet, takhle, tak udělal tohle. Koukal furt do kamery přitom. Podíval se do kamery a povídá, ovšem cvičím od dětství. Ona existuje spolehlivá brzda proti stáří, ovšem to každý nezvládne. Přestat žrát, začít jíst. Mně se stala taková příhoda, víte? Taky to není anekdota, já už mám dneska svoji nemocnici a svýho lékaře tam mám, ještě mi nic není. No, nic mi není, něco trochu mi je, taky je blbost umřít úplně zdravý, to je taky smysl. Ale já nesnáším cizí prostředí, tak já už tam občas zajdu si zvykat, a, abych tam měl známý sestřičky a doktory, až mě ponesou, abych už zdravil jenom. A byl jsem u toho svýho doktora, kamaráda, no napůl doktor, napůl hrobník, co si budem povídat. Okamžiku, když mu tam přivedli, napůl přinesli dětka 138 kilo těžkýho.
2: Žebrej se mu špatně dejchá.
1: A ten můj doktor je takový odrány, povídá, no jo, strejdo, nesmíte tak žrát.
2: Ale fuj, doktore, já tloustnu i po vodě.
1: Pak je strašný. A co jste měl předevčírem v obědu, pa?
2: Huso. Pane, počkejte, huso.
1: Stehno nebo prso?
2: Pane, celou.
1: A to se divíte, že se vám špatně dejchá? Husa, to je jídlo pro 8 lidí, to zblavnete sám.
2: Pane doktore, teď je to dutý.
1: Oni tyhle lidi z neřestma mají za zbojnou fantazí, oni se ze všeho vykroutí. My tam měli v ulici jednoho dětka, ten si to rozdal se stářím zase přes redukční dietu. Někdo myslí, že redukční dieta znamená kukat do zdi, nebo jistě jenom jabka. Zredukovat jídlo natolik, abych...
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: way.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Jsem Vimr. Já bych se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc. Víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný. I když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
4: Es megel orot meget nődes. Emegel koros os megedet nődes.
3: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, selaví, how do you do, bonjour. How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
4: Ale es megel arot nedes, össze szállat, emeget nedes, áras as atmad med nem meret nedes, alá já, eleget neged áradat,
3: takhle umí pozdravit jenom správný maďar. Takhle, o jakou píseň půjde?
2: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
3: Počkejte, něco, co zná každý.
2: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
3: Co?
2: Cikán, černý cikán.
3: Neznám. Kdo to byl?
2: No cikán, černý cikán.
3: A to je spirituál nebo country?
2: To je spíš taková jihočeská country, myslím.
3: Aha, to má refren?
2: Ano, ano, kdo to byl právě, tam je ten...
3: Aha, tak to bychom mohli... já to neznám,
2: ne,
3: ale můžem se držet toho refrénu.
2: Ano, ano.
3: Kdo to byl?
2: Ano.
3: No, v Maďar... no, je to oříšek. Kdo to byl? Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
2: Ano.
3: Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, kdy to je tak krásné. Ale Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřované E, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české E, jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak Já bych šel od toho.
2: Ano.
3: Jinou,
2: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
3: Neznám.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

padal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý. Teda oni to ženatí také netuší.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy. A to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese. A hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mest místo nynější třetiny vláda teď prosazovat nebude. Z chystané penzijní novely, kterou by měl kabinet projednat v pondělí, záměr vypadl. Podle podkladů k zákonu by se opatření mohlo objevit případně až v další předloze. Podle původního plánu chtěla vláda výraznější přidávání obnovit od příštího roku.
0: Co se děje v kraji?
1: Bouřka, která včera zasáhla Vysočinu, škodila hlavně na Žďársku. Hasiči odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Hudební festival Hrušení musel pod stan. V kraji měli hasiči okolo 30 výjezdů. Přibližně polovinu z nich právě na Žďársku. V Polničce odčerpávali vodu v rodinném domě a v Novém Městě na Moravě upevňovali plech na střeše. Dunaj v Budapešti klesl téměř na rekordně nízkou hladinu. Kvůli nedostatku vody musí některé výletní lodě přerušit provoz, což citelně dopadá na významný segment maďarského cestovního ruchu. Nízké stavy řek napříč Evropou jsou důsledkem dlouhodobého sucha.
0: Sport.
1: Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Leaf Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici tři hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6 000 diváků. Turnaj zahajuje víkendová kvalifikace. Od pondělí se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásný den, milí posluchači a posluchačky, přeje za celé rádio Jihlava Fugas. Jsou prázdniny a tak i dnes vás bude výjimečně provázet vysíláním Fugas. Tak vás pěkně vítám při dalším sobotním poslechu vln 101.1 FM. Dneska tedy s datem 18. července. Jinak snad máte pohodový den a můžeme se rovnou pustit do toho dnešního vysílání, protože já jsem připraven na startu a společně můžeme tedy otevří program plný zajímavostí, informací, zábavy a hlavně písniček a dobré nálady. Můžete se tak třeba těšit na informaci o tom, že Irán má plán na zabití Trumpa. Nebo si řekneme třeba, kdo se kdy 18. července narodil a nebo má svátek. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak přeji všem hezkou sobotu, dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a posílám hned první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby. I guess I kinda like the way you help me escape.
0: Now the day bleeds into nightfall. Skotský zpěvák Lewis Capaldi se po třech letech vrátil do Newcastle, kde vystoupil v tamním Exhibition Parku. Během koncertu se však musel vypořádat hned s několika komplikacemi v zaplněném hledišti, kvůli kterým byl nucen vystoupení dvakrát přerušit a povolat bezpečnostní službu. Jinak zpěvák v minulosti po rychlém nárůstu slávy začal trpět úzkostmi a panickými atakami.
2: Rádio Jihlava.
0: Manžel slavné Spice Girl, bývalý fotbalista David Beckham, se veřejně zastal své manželky Victorie, která čelí vlně internetové kritiky a posměchu kvůli své chladné reakci během čtvrtfinálového zápasu mistrovství světa v Miami. Beckham situaci zlehčil a manželku bránil tvrzením, že emoce prožívala uvnitř a její reakce byly pouze o něco pomalejší než ty jeho.

0: jen málo kdo tušil, kolik bolesti, zklamání i životních zkoušek musela Bára Basiková ve svých 63 letech unést. Zatímco navenek rozdávala úsměvy a sklízala potlesk, až nový časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové odhaluje, jak vysokou cenu někdy platila za svoji kariéru i osobní život.
1: Zatrak, zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

fontána, to bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pepičko, a co budeš dělat, až odjedu na nákupy? Ptá se máma. No, tak buď si budu hrát s Vláčkem nebo s Chůvou. Záleží na tom, co si předtím vybere tatínek.

0: Krásný sobotní den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas, no a posílá za vámi pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Hele, Franto, koukám, že luštíš stejnou křižovku jako já.
3: Já. Hele, už to budu mít za chvilku hotový.
2: Jo? Hele, a co jsi napsal do toho políčka? Ženská část těla na 4 písmenka, začíná to na P a končí na A.
3: No, to je přece pata.
2: Pata, jo? Aha. Hele, nemáš půjčit gumu?
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Sobotní odpoledne je v plném proudu a vy posloucháte program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Irán zosnoval nový plán atentátu na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle zdrojů listu The Wall Street Journal o tom americkou stranu informoval Izrael. Křehké příměří mezi Washingtonem a Teheránem v posledních dnech narušila hned série vzájemných úderů, přičemž obě strany se vyvinily z porušování podmínek dohody. Výhrušky smrti Trumpovi zaznamenali tento týden i během pohřbu Ajatolláha Chameneiho, který byl letos zabit při americko-izraelských úderech. No jo, hold, kdo seje vítr?
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobno

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Ministerstvo financí naposledy oznámilo maximální ceny pohonných hmot na víkend. Litr benzínu se bude prodávat maximálně za 43,41, litr nafty nejvýše za 42 korun a 13 haléřů. Ceny ropy přitom s další eskalací situace na Blízkém východě dál rostou, což ovlivní ceny na tuzemských čerpacích stanicích.
2: Jihlava aktuálně.
3: V Jihlavě mohou auta projíždět přes Masarykovo náměstí. Mimořádné opatření, které bude platit do 22. července, má zmírnit dopravní komplikace způsobené několika uzavírkami ve městě. Rychlost aut je v centru omezená na 30 km v hodině. Americká státní mincovna začala razit nové mince v hodnotě $1 s portrétem prezidenta Donalda Trumpa. Platidlo má být připomínkou letošního 250. výročí nezávislosti Spojených států, které země oslavila 4. července. Trumpa, který má zálibu v propůjčování svého jména a podobizny různým projektům, nová jednodolarovka potěšila.
2: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4 a 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klárou Tausonovou z Dánska, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Máme, dámy a pánové, krátce po 10. hodině, stále je sobota 18. července a já vás vítám při poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvilku mám pro vás připravenou informaci o tom, že zlevnili pohonné hmoty. Tak si na to rozhodně počkejte. Jinak přeji všem hezký poslech, dobrou náladu a hlavně pohodový den.
2: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nej.

0: afterglow. Hezké sobotní dopoledne vám z Vln 101.1 FM, tedy Vln Rádia Jihlava, přeje Fugas.
1: Okénko.
2: Okénko.
1: Do světa zajímavostí.
0: Meziroční inflace v Česku v červnu zmírnila z květnových 2,1% na současných 1,5%. Uvedl to Český statistický úřad. Přispěl k tomu především pokles cen pohonných hmot. Nicméně z pohledu České národní banky se mnoho nemění, když inflaci táhnou dolů volatilní složky, které mohou rychle otočit směr.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak to, že tvůj syn tak rychle roste? To je jednoduchý. Každý měsíc mu na stole zvedneme monitor počítače o 3 až 5 cm výš.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Je sobota 18. července a vy posloucháte dopolední vysílání s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Už v pondělí byly započaty práce na opravách průtahu Jihlavou. Opravují se úseky ulic Hradební, Brněnská, Žižkova a Znojemská. V současné době se pracuje hlavně na ulici Hradební a Brněnské v ulici v úseku od Znojemské až k nové okružní křižovatce u Helenina. Celkově ale práce potrvají zhruba 6 až 7 týdnů a budou rozděleny do 3 etap.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska 18. července a my se mrkneme do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. Jsou to Drahomíra, Drahomír, Drahomila, Drahomil, Drahotína, Drahuše, Arnold, Milota a Milutín. Tak všem oslavenkyním a oslavencům přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku Co by hudební dárek.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.

0: na čase být.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou sobotu. Celníci z Plzeňského kraje, kudy prochází dálniční spojení s Německem, zadrželi za první polovinu roku rekordní množství nelegálního odpadu ze západních zemí, který měl skončit u nás. Celkem jde o více než 123 tun, což představuje zhruba 10 plně naložených kamionů.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jihlava zveřejnila záměry na pronájem 3 nebytových prostor v centru města. 2 z nich budou nabídnuty prostřednictvím výběrového řízení. 3. je součástí trvalé nabídky. Výběrové řízení se uskuteční 9. září. Zájemci mohou své žádosti podávat do 7. září. K pronájmu jsou nabízeny nebytové prostory Husova 24 a Palackého 13 a 32. Bílý dům vyhodil technika, který dlouhé roky obsluhoval čtecí zařízení a vydělával na sázkách o to, co řekne prezident Donald Trump ve svých významných projevech. Muž si tak měl přijít na více než 2 miliony korun.
3: Sport.
4: Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: 11. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. Dneska se konkrétně zaměříme na úplně nahatou Dua Lipa. No, tak si na to určitě počkejte. A já vám všem přeji hezké sobotní poledne.
3: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

Žhavé líbánky Dua Lipa ukázala se zcela nahatá ve vaně i v upnutém fotbalovém dresu. Vítejte v bulvárním okénku. Dua Lipa je zpěvačka, která rozhodně ví, jak strhnout veškerou pozornost na sebe. Na svém instagramovém profilu se pochlubila hned sérií neuvěřitelně žhavých snímků ze svých svatebních líbánek v Itálii. Zpěvačka se rozhodně nedržela zpátky a hned ukázala fanouškům pohledy, ze kterých se doslova tají dech.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naivita? To je takový stav, kdy se při přecházení jednosměrné ulice podíváte jen na jednu stranu.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na vlny 101.1 FM.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Záchranářům na Slapské přehradě začal pomáhat nový člun s moderní přístrojovou i zdravotnickou technikou. Jeho pořízení vyšlo na 5,8 milionů korun. Uvnitř je stejně vybavený jako třeba sanitky. Záchranáři tak mají i na vodě k dispozici umělou plicní ventilaci, defibrilátor či léky. Dosavadní záchranný člun, který na Slapech sloužil 2 roky, se teď přemístí na Orlickou přehradu.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, dopolední vysílání Rádia Jihlava. Dneska máme sobotu a je 18. července. Jihlavští policisté řeší konflikt s následnou dopravní nehodou a žádají veřejnost o spolupráci. Ke všemu mělo dojít ve středu 8. července dopoledne ve Stříteži nedaleko Jihlavy. Muž tam přišel k druhému vozidlu a snažil se otevřít dveře, čemuž se řidička bránila. Slovní konflikt rychle gradoval, no a došlo k poškození vozidla řidičky. Jak nám popsala policejní mluvčí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Sezóna rybízu je v plném proudu. Díky vysokému obsahu vitamínu C jde o velmi ceněnou letní superpotravinu, ale i o surovinu, kterou mají pro její sladkokyselou chuť rádi hlavně cukráři. Má spoustu benefitů pro zdraví, protože je zdrojem celé řady velmi cenných živin. Je tam trochu vlákniny, relativně malé množství sacharidů a také vitamín C.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině hygienici vydali zákaz koupání v téměř 100-hektarové nádrži Trnávka na Pelhřimovsku. Důvodem je velké množství sinic. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčko-Brodsku, kde zákaz koupání platí od června. Naopak zrušený byl u přehrady Sedlice na Pelhřimovsku. Hejno komárů znemožnilo let stroje společnosti Ryanair z Milána do španělského Alicante. Letušky se nejprve pokoušely problém vyřešit a hmyz s pomocí plácaček nebo listů papíru vyhnat. Přidalo se k nim několik cestujících, ale efekt nebyl valný. Cestující tedy museli letadlo opustit a odletět jiným spojem s téměř 3hodinovým zpožděním.
2: Sport.
3: Fotbalisté Bohemians 1905, Liberce, Olomouce i Zbrojovky Brno ovládli vítězně poslední přípravný zápas před začátkem nové sezóny. Pražané v generálce porazili Lubin 2-0. Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil na St. Poltenem 3-1, Olomouc dolala Alsat 2-1 a Zbrojovka Brno vyhrála 2-0 nad Podbrezovou.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Tak máme, milí posluchači a posluchačky Rádia Jihlava, krátce po 17. hodině a je 18. července. No a i nadále vás vysíláním Rádia Jihlava bude slovem provázet Fugas, který vám přeje hezké sobotní odpoledne a je připraven i v této hodině vám nabízet spoustu informací, zajímavostí, hudby a zábavy. Před námi je totiž celá další hodinka poslechu Rádia Jihlava a tak je potřeba jí společně si náležitě užít. Už za chvilku se třeba podíváme do Znojma, kde se koná takový zajímavý festival. Určitě si na to počkejte. No a já přeji všem hezký poslech, dobrou náladu a hlavně pohodové sobotní odpoledne.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

0: Posloucháte sobotní polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Hudební festival Znojmo potrvá až do 29. července. Oslaví se tam více než 30 koncerty a doprovodnými akcemi 8. výročí založení města Znojma. Program zahrnuje klasickou hudbu, crossover projekty, jazz či folklorní prvky, inovativní projekty i atmosféru jihomoravského vinařského regionu.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbíjí,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na 5000?

na rádiu Jihlava. Dneska je sobota, dámy a pánové, máme 18. července a vy posloucháte rádio Jihlava. No a já mám na tuto chvíli pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, svatá Drahomíla dopole nám vodu nalila. Nebo, když má svátek Drahuše, sbírej houby do koše. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den.

0: Fugas přeje všem krásné sobotní poledne a připomíná, že posloucháte Rádio Jihlava. Pojďme se teď společně podívat, kdo se nám kdy v tento den, tedy 18. července, narodil. Tak třeba houslista Martin Zbrožek, písničkář Ivo Jahelka, herečka Jaroslava Brousková, ale taky třeba americký herec Vin Diesel. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz.

jen když mé tělo orosí dech, už dobře znám to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou sobotu. Návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mest místo nynější třetiny vláda teď prosazovat nebude. Z chystané penzijní novely, kterou by měl kabinet projednat v pondělí, záměr vypadl. Podle podkladů k zákonu by se opatření mohlo objevit případně až v další předloze. Podle původního plánu chtěla vláda výraznější přidávání obnovit od příštího roku.
2: Co se děje v kraji?
3: Bouřka, která včera zasáhla Vysočinu, škodila hlavně na Žďársku. Hasiči odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Hudební festival Hrušení musel pod stan. V kraji měli hasiči okolo 30 výjezdů. Přibližně polovinu z nich právě na Žďársku. V Polničce odčerpávali vodu v rodinném domě a v Novém městě na Moravě upevňovali plech na střeše. Dunaj v Budapešti klesl téměř na rekordně nízkou hladinu. Kvůli nedostatku vody musí některé výletní lodě přerušit provoz, což citelně dopadá na významný segment maďarského cestovního ruchu. Nízké stavy řek napříč Evropou jsou důsledkem dlouhodobého sucha.
2: Sport.
3: Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Leaf Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici tři hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6 000 diváků. Turnaj zahajuje víkendová kvalifikace. Od pondělí se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné sobotní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Jsem tady, abych s vámi trávil i tu poslední hodinku sobotního vysílání s Fugasem. Opět vám budu nabízet především velkou spoustu muziky a k tomu informace, zajímavosti a zábavu. Třeba už za chvilku si řekneme, že v Rusku se očekává vyhlášení mobilizace. Tak i dál poslouchejte Rádio Jihlava a podrobnosti se dozvíte už za malou chvíli.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
5: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio.

0: Radio.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Posloucháte sobotní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
3: Neseme dobrou zprávu.
2: Rusko zveličuje své úspěchy na frontě, přiznal v rozhovoru pro ruského novináře generál v aktivní službě, který si ale přál zůstat v anonymitě. Velitelé prezidentovi také slibují, že ruské jednotky obsadí celý Donbas do konce tohoto roku. Vzhledem k výši ztrát by ale ruská armáda potřebovala měsíčně nabírat tak 60 tisíc rekrutů, takže se dá čekat mobilizace.
4: This Romeo is bleeding.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Skutečný muž vždy dosáhne toho, co chce. Jeho žena. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

Posloucháte sobotní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 18. července a tak se na to do datum můžeme podívat do pražského Klementýna. Zatím nejtepleji bylo 18. července v roce 1793, kdy bylo 37 stupňů. Nejstudenější 18. červenec byl v roce 1980 a to bylo jen 9,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 zapsán pod hodnotou 19,4.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Posloucháte, dámy a pánové, sobotní vysílání Rádia Jihlava dneska s datem 18. července. Nicméně Fugas už se pomalu musí rozloučit, protože čas se mu naplnil a musí předat mikrofon své kolegyni Katce, která vám bude dělat příjemnou společnost celé sobotní odpoledne. No a já se s vámi těším zase zítra v 9 hodin ráno. A do té doby, čau bas Fugas.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Ministerstvo financí naposledy oznámilo maximální ceny pohonných hmot na víkend. Litr benzínu se bude prodávat maximálně za 43,41, litr nafty nejvýše za 42 korun a 13 haléřů. Ceny ropy přitom s další eskalací situace na Blízkém východě dál rostou, což ovlivní ceny na tuzemských čerpacích stanicích.
1: Jihlava aktuálně.
2: V Jihlavě mohou auta projíždět přes Masarykovo náměstí. Mimořádné opatření, které bude platit do 22. července, má zmírnit dopravní komplikace způsobené několika uzavírkami ve městě. Rychlost aut je v centru omezená na 30 km/h.

0: Americká státní mincovna začala razit nové mince v hodnotě $1 s portrétem prezidenta Donalda Trumpa. Platidlo má být připomínkou letošního 250. výročí nezávislosti Spojených států, které země oslavila 4. července. Trumpa, který má zálibu v propůjčování svého jména a podobizny různým projektům, nová jednodolarovka potěšila.
1: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4 a 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klárou Tausonovou z Dánska, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Kraj Vysočina v pondělí zahájil opravu průtahu Jihlavou. Podrobnosti už za chviličku.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Z Rádia Jihlava hezký den vám všem. Teď k tomu, co jsem nakousla. Kraj Vysočina zahájil opravu průtahu Jihlavou. Od pondělka je uzavřena Hradební a Brněnská ulice v úseku od Znojimské kolem City Parku přes Brněnský most a křižovatku s Kosovskou ulicí až ke vjezdu do zoo. Cestáři budou frézovat povrch silnice a provedou sanace a drobné opravy. Poté položí novou vrstvu asfaltu. Uzavírka bude platit pro veškerý provoz, včetně MHD. Pěší místem projdou s opatrností podle aktuální situace. První etapa potrvá přibližně 2 až 3 týdny podle postupu stavby. Následně na ní naváže další etapa směrem k okružní. Tolik novinky z našeho města, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já jsem nebyl opilý. Ospravedlňuje se šofér u soudu. Já jsem se jen trochu napil. No tak to je něco úplně jiného, odpovídá soudce. Tak já vás tedy neodsuzuji na měsíc do vězení, ale jenom na 30 dnů.

Pěkný den, díky, že ladíte rádio Jihlava. Na Vysočině se podle zveřejněného stanoviska Ministerstva životního prostředí sníží počet akceleračních oblastí, v nichž má být rychlejší a jednodušší povolování větrných elektráren. Buďte s námi, mám podrobnosti.

0: odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Na Vysočině se podle zveřejněného stanoviska Ministerstva životního prostředí sníží počet akceleračních oblastí, v nich má být rychlejší a jednodušší povolování větrných elektráren o 4 na 10. Čtyři zóny se mají zmenšit. Starostové obcí, které v zónách zůstaly, většinou uváděly, že se chtějí vymezení dál bránit. Naopak vyřazení z těchto oblastí nevadí ani některým sídlům, která nejsou proti větrníkům. Podle nich nebude na škodu, když případní investoři absolvují nezkrácené povolovací řízení. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava pro váš lepší den.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou sobotu. Celníci z Plzeňského kraje, kudy prochází dálniční spojení s Německem, zadrželi za první polovinu roku rekordní množství nelegálního odpadu ze západních zemí, který měl skončit u nás. Celkem jde o více než 123 tun, což představuje zhruba 10 plně naložených kamionů.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jihlava zveřejnila záměry na pronájem 3 nebytových prostor v centru města. 2 z nich budou nabídnuty prostřednictvím výběrové.

0: Řízení. Třetí je součástí trvalé nabídky. Výběrové řízení se uskuteční 9. září. Zájemci mohou své žádosti podávat do 7. září. K pronájmu jsou nabízeny nebytové prostory Husova 24 a Palackého 13 a 32. Bílý dům vyhodil technika, který dlouhé roky obsluhoval čtecí zařízení a vydělával na sázkách o to, co řekne prezident Donald Trump ve svých významných projevech. Muž si tak měl přijít na více než 2 miliony korun.
1: Sport.
0: Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, díky vám za to. Katka přeje hezké odpoledne. Prezident jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Podrobnosti přidám za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Prezident Petr Pavel v pondělí v trůním sále Pražského hradu jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Horák se funkce ujme 24. července, školu povede do července 2030. Akademický senát školy ho zvolil letos v lednu, byl jediným kandidátem. Zvolen byl už po druhé, funkce rektora se ujal v červenci 2022. Ceremoniálu se zúčastnil i ministr školství Plaga. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte krásný den.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má na to

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: Posloucháte rádio Jihlava, moc nás to těší, zdraví vás Katka. Víme, že náměstí v Telči minulou sobotu zaplnilo 60 předválečných automobilů, podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Na městí Zachariáše z Hradce v Telči minulou sobotu zaplnilo 60 předválečných automobilů. Majitelé vozů s nablízkanými plechy projeli 3-kilometrovou trasu, jejich jízdu sledovali stovky lidí. Nejstaršímu automobilu bylo 120 let. Setkání veteránů mezi dvěma branami po 11. navazuje na původní prvorepublikový závod, který se v Telči jezdil. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte krásný den.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Sezóna rybízu je v plném proudu. Díky vysokému obsahu vitamínu C jde o velmi ceněnou letní superpotravinu, ale i o surovinu, kterou mají pro její sladkokyselou chuť rádi hlavně cukráři. Má spoustu benefitů pro zdraví, protože je zdrojem celé řady velmi cenných živin. Je tam trochu vlákniny, relativně malé množství sacharidů a také vitamín C.
1: Co se děje v kraji?
2: Na Vysočině hygienici vydali zákaz koupání v téměř 100-hektarové nádrži Trnávka na Pelhřimovsku. Důvodem je velké množství sinic. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz koupání platí od června. Naopak zrušený byl u přehrady Sedlice na Pelhřimovsku. Hejno komárů znemožnilo let stroje společnosti Ryanair z Milána do španělského Alicante. Letušky se nejprve pokoušely problém vyřešit a hmyz s pomocí plácaček nebo listů papíru vyhnat. Přidalo se k nim několik cestujících, ale efekt nebyl valný. Cestující tedy museli letadlo opustit a odletět jiným spojem s téměř 3-hodinovým zpožděním.
1: Sport.
2: Fotbalisté Bohemians 1905, Liberce, Olomouce i Zbrojovky Brno ovládli vítězně poslední přípravný zápas před začátkem nové sezóny. Pražané v generálce porazili Lubin 2-0. Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil na St. Poltenem 3-1, Olomouc dolala Alsat 2-1 a Zbrojovka Brno vyhrála 2-0 nad Podbrezovou.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: My jsme Rádio Jihlava, pěkné sobotní odpoledne, 4 barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude opravovat restaurátor, podrobnosti za chviličku.
1: 101.1 FM, vaše jednička z České.

0: Odpověď skrytá.
1: Pěknou sobotu, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem naznačila. 4 barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října opravovat restaurátor. Do jeho dílny byly převezené 1. července. Na opravy velkých kamenných děl z počátku 18. století dostalo město dotaci od kraje a z programu regenerace městských památkových zón celkem za ně zaplatí přes 1 000 000 korun bez daně z přidané hodnoty. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká otec synovi, že se nestydíš? Ve tvém věku jsem ještě nikomu nelhal. Ne? A kdy jsi začal?

0: Ladíte Rádio Jihlava, díky vám za to. Víme, že v lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Další informace přidám během pár minut.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými

0: Pěknou sobotu, díky, že ladíte rádio Jihlava. V lesu parku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo, připomínající bývalé popraviště. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. Jedná se o první etapu úpravy přírodní lokality. Tak takové jsou informace z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou sobotu. Návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mest místo nynější třetiny vláda teď prosazovat nebude. Z chystané penzijní novely, kterou by měl kabinet projednat v pondělí, záměr vypadl. Podle podkladů k zákonu by se opatření mohlo objevit případně až v další předloze. Podle původního plánu chtěla vláda výraznější přidávání obnovit od příštího roku.
4: Co se děje v kraji?
5: Bouřka, která včera zasáhla Vysočinu, škodila hlavně na Žďársku. Hasiči odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Hudební festival Hrošení musel pod stan. V kraji měli hasiči okolo 30 výjezdů. Přibližně polovinu z nich právě na Žďársku. V Polničce odčerpávali vodu v rodinném domě a v Novém Městě na Moravě upevňovali plech na střeše. Dunaj v Budapešti klesl téměř na rekordně nízkou hladinu. Kvůli nedostatku vody musí některé výletní lodě přerušit provoz, což citelně dopadá na významný segment maďarského cestovního ruchu. Nízké stavy řek napříč Evropou jsou důsledkem dlouhodobého sucha.
4: Sport.
5: Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Leaf Sport Prague

0: Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici tři hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6 000 diváků. Turnaj zahajuje víkendová kvalifikace. Od pondělí se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Kraj Vysočina v pondělí zahájil opravu průtahu Jihlavou. Podrobnosti už za chviličku.
1: Rádio Jihlava. 101.1

Z Rádia Jihlava hezký den vám všem. Teď k tomu, co jsem nakousla. Kraj Vysočina zahájil opravu průtahu Jihlavou. Od pondělka je uzavřena Hradební a Brněnská ulice v úseku od Znojimské kolem City Parku přes Brněnský most a křižovatku s Kosovskou ulicí až ke vjezdu do zoo. Cestáři budou frézovat povrch silnice a provedou sanace a drobné opravy. Poté položí novou vrstvu asfaltu. Uzavírka bude platit pro veškerý provoz, včetně MHD. Pěším místem projdou s opatrností podle aktuální situace. První etapa potrvá přibližně 2 až 3 týdny podle postupu stavby. Následně na ní naváže další etapa směrem k okružní. Tolik novinky z našeho města, teď

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se pan Novotný dcery. Hele, nevíš, maminka se chystá někam večer jít? Jo, tati, jde do kina. Aha, a nevíš, jestli jdu s ní?
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Pěkný den, díky, že ladíte rádio Jihlava. Na Vysočině se podle zveřejněného stanoviska Ministerstva životního prostředí sníží počet akceleračních oblastí, v nichž má být rychlejší a jednodušší povolování větrných elektráren. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

0: Krásné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Na Vysočině se podle zveřejněného stanoviska Ministerstva životního prostředí sníží počet akceleračních oblastí, v nichž má být rychlejší a jednodušší povolování větrných elektráren o 4 na 10. Čtyři zóny se mají zmenšit. Starostové obcí, které v zónách zůstaly, většinou uváděly, že se chtějí vymezení dál bránit. Naopak vyřazení z těchto oblastí nevadí ani některým sídlům, která nejsou proti větrníkům. Podle nich nebude na škodu, když případní investoři absolvují nezkrácené povolovací řízení. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava pro váš lepší den.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Ministerstvo financí naposledy oznámilo maximální ceny pohonných hmot na víkend. Litr benzínu se bude prodávat maximálně za 43,41, litr nafty nejvýše za 42 korun a 13 haléřů. Ceny ropy přitom s další eskalací situace na Blízkém východě dál rostou, což ovlivní ceny na tuzemských čerpacích stanicích.
2: Jihlava aktuálně.
3: V Jihlavě mohou auta projíždět přes Masarykovo náměstí. Mimořádné opatření, které bude platit do 22. července, má zmírnit dopravní komplikace způsobené několika uzavírkami ve městě. Rychlost aut je v centru omezená na 30 km v hodině. Americká státní mincovna začala razit nové mince v hodnotě $1 s portrétem prezidenta Donalda Trumpa. Platidlo má být připomínkou letošního 250. výročí nezávislosti Spojených států, které země oslavila 4. července. Trumpa, který má zálibu v propůjčování svého jména a podobizny různým projektům, nová jednodolarovka potěšila.
2: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4 a 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klárou Tausonovou z Dánska, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Ladíte Rádio Jihlava, díky vám za to. Katka přeje hezké odpoledne. Prezident jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Podrobnosti přidám za chvíli.
2: Rádio Jihlava, 101.1.

odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Prezident Petr Pavel v pondělí v trůním sále Pražského hradu jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Horák se funkce ujme 24. července. Školu povede do července 2030. Akademický senát školy ho zvolil letos v lednu, byl jediným kandidátem. Zvolen byl už po druhé, funkce rektora se ujal v červenci 2022. Ceremoniálu se zúčastnil i ministr školství Plaga. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jdou dva sky alpinisti po horách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy, nemáš zlomené? Ne, dobrý. No, tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

0: Posloucháte Rádio Jihlava, moc nás to těší, zdraví vás Katka. Víme, že náměstí v Telči minulou sobotu zaplnilo 60 předválečných automobilů. Podrobnosti za chviličku.
1: Rádio Jihlava 101.1.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Na městí Zachariáše z Hradce v Telči minulou sobotu zaplnilo 60 předválečných automobilů. Majitelé vozů s nablízkanými plechy projeli 3-kilometrovou trasu, jejich jízdu sledovali stovky lidí. Nejstaršímu automobil bylo 120 let. Setkání veteránů mezi dvěma branami po 11. navazuje na původní prvorepublikový závod, který se v Telči jezdil. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte krásný den.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: SMSka. Ahoj Kláro, poslední dobou jsem děsně zapomnětlivý, zvlášť když piju. Včera na Mejdanu jsem se tě ptal, jestli bys nejela se mnou na chatu na víkend, ale zapomněl jsem, jestli jsi řekla ano nebo ne. Odpověď. Ahoj Tomáši, taky hrozně zapomínám. A pamatuju si, že jsem včera někoho poslala někam, ale ráno jsem si nepamatovala koho.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starší muž přijde k čarodějnici a zeptá se jí, jestli by dokázala sejmout z ní hroznou kletbu, která ho sužuje už 40 let. A čarodějnice povídá, no tak asi možná ano, ale musela bych znát přesně znění slov, kterými jste byl zaklet. Tak to vám můžu opakovat třeba hned. A protože jste splnili všechny podmínky stanovené zákonem, prohlašuji vaše manželství za pravoplatně uzavřené.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Hanzrián jede s prázdným kolečkem na stavbě. Zastaví ho mistr a ptá se proč. Mám takovej fofr, že ani nestačím nakládat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková, kouká na dalekou hladinu a pláče, dokolem jiná družstevnice. Přeslíčková povídá, co tak upírlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťata na palí, to děláme všichni, mapa. Ale koťata už udávno zpátky.
2: Takový těličko já jsem měl naposled ve 32. roce. Teď jsem trošku přibral. A zase, když vidím tamhle Víťu Černýho, tak to není nic moc. Já jsem jednou za ním funěl takhle v jednom interhotelu Svět v Třeboni a povídám, pokud jsem vám to už vyprávěl, tak se smějte samozřejmě. Povídám, Bimbo, prosím tě, jak ty se zvojíbáš, já jsem polovičně jako ty.

A já už normálně, to je nerva, když já si mám zavázat botu, tak naberu dech, jak kdybych chtěl lovit pelorodky. Tak... Nevydrží mě dech, tak to musím opustit tu botu zas na chvílku a znám pán. Já už se 20 let nevohýbám, povídá. Ovšem, chce to nic neupustit. Já už mám ukrydence v kuchyni na linoleu 12 let náramkový hodinky, povídá. Takový brázdy potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcko, on pá, už mi to nějak, člověče, nejde.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je sice hezké přísloví, ale v sexu neplatí, že s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Já si totiž, já taky nejsem úplně nevinátko, já si vedu o svých zážitcích takový malinký deníček.
1: To nás zajímá.
2: Byste chtěl vědět, jak se, daleko jsem došel,
1: ano,
2: tak
1: ano,
2: mám tady pár svých zápisků, abyste viděli, jak na tom jsem.
1: Tak jsem s tím.
2: Nejsou tady děti. Je to takový lehtivý.
1: Ale no. Dobrý, jedeme.
2: Tady, hele, poslouchejte, to je zajímavý.
1: Prosím. Bez emocí.
2: Bez emocí. Hele, potkal jsem jí 12. srpna v pátek.
1: No.
2: V Praze na Václavském náměstí.
1: Hezky to začíná.
2: Šla po chodníku a já jsem za ní šel asi tak 10 kroků, aby si mě moc nevšimla.
1: No.
2: A tak jsme došli pomalu až k muzeu. Pak jsem za ní šel dolů Žitnou ulicí a ve smečkách zatočila opět na náměstí.
1: No, je to zajímavé, co nám tady čteš, ale malinko, jako jo?
2: Já to popojedu, teď to přijde. Zabočila do Jindřišské ulice a podívala se na mě. A pak šla dál až na Senovážné náměstí.
1: Prosím tě, rycni to, jeď dál, jeď dál, jeď dál, dál, ať se někam dostaneme.
2: Ano, tak tady. Tady už, tady už je akce, ano.
1: No?
2: Teď to začíná být napínavý. To už jsme na kulaťáku v Dejvicích. A ještě pořád jdeme. Tady to začíná. Zastavila se u stánku s ovocem a koupila si kilo jablek. Já jsem si také koupil kilo hrušek, 2 kila švestek, kilo vína a 5 banánů jsem si koupil. Já rád banány.
1: Prosím tě, to je reklama na ovoce a zeleninu. Nás zajímá erotická stránka věci. No.
2: A tady to je začíná.
1: No.
2: Málem jsem jí oslovil, ale zalekl jsem se a začal jsem jíst hrušku.
1: Skoč tam ještě 20 stránek. 20 odpočítej 20.
2: 20 stránek, tak tady už nemůžu. No. Jím už 6. hrušku. A míříme směrem na Bílou horu. Hele, začínám jíst švestky.
1: Nemohl bys to nějak urychlit?
2: Urychlit, tak tady... Jo, tady jsem to zrychlil, pak jsem si dal jedno pivo na to a to byl... Tady to vzalo takovej... Tady to vzalo takovej přirozenej kalup.
1: No.
2: A to ještě není konec.
1: Ne, jako, není konec, to nás nezajímá.
2: To začalo být...
1: To je jedno.
2: By to bylo už...
1: Já myslím, že pro nás to stačí. Ano. Já bych spíš si udělal takový malej testík, aby jsme zjistili, co jsi vlastně zač. Rozumíš, aby jsme to
2: poznali. Oblasti sexuální.
1: Oblasti sexuální. Takže já bych potřeba vědět, co tě nejvíc vzrušuje.
2: To mám říct tady.
1: Přece kvůli tomu nepojedem do Berouna.
2: Ne, no. Trošku stydím.
1: Ale prosím tě, to je jedno. Co tě nejvíc zrušuje, no?
2: Můžu to říct v té budce.
1: To je jedno, běž třeba do budky. No.
2: Už můžu, pane Šmucler?
1: Já nejsem Šmucler.
2: Ale z budky vypadáte jako Šmucler.
1: Z takovýhle budky každý vypadá jako Šmucler.
2: Já to teda řeknu.
1: No.
2: Ze všeho nejvíc mě zrušuje svíčková s brusinkama.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120L.
2: Prosím? 120L.
1: A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradne.
1: Jako suděl, ne? No, já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel o tam?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ten smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buďte zdráv, příteli. Jak se jmenujete?
2: Smil Flaška z Pardubic. A vy?
1: Beneš Krabice z Vajtmile.
2: Podle vašeho jména soudím, že jste také spisovatel?
1: Ano.
2: Tak pojďme si tykat, když jsme oba z jedné branže. Já jsem Flaška.
1: Těší mě, já jsem Krabice.
2: Posaď se, Krabice. Udělej si pohodlí, sundej si víko. Já se očpuntuju.
1: Tak ty jsi Flaško z Pardubic. A co doma?
2: Ale měli jsme teď radostnou událost. Žena porodila čtvrtou flaštičku. A kolik ty máš krabiček?
1: Žádnou. Jako kněz mám celibát.
2: Možná, že to tak máš lepší. Děti kolikrát zlobí.
1: Celibát nezlobí. Ale také to s ní není jednoduché.
2: No to chápu. Spíš v posteli sám. Bez krabice. To já bez flašky v posteli neusím.
3: Byla to Cimrmanova prvotina.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví, a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický, a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou, nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mně to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě, jsem říkal, a nyní náš host.

0: Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho malem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? No a takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta svininka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tatínku, prosím tě, no tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby, děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusnou u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Na všechno mám dost času.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
2: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
1: Ano, děkuji. On tam totiž aj potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná. A kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
2: Ale prosím, si, vemte si tu ano, židli, ano, ano. Nepotřebujeme.
1: Ano. Já ji za chvíli zase přinesu za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně. Jenom abyste o tom věděl, ano, děkuji.
2: No, prosím.
1: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, panače, já koukám tady z té židli čovář řebík a kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
2: Ale prosím, nechte ji tady.
1: Ano, to jenom, abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, kdyby si je roztrh, tak bylo by škoda samozřejmě, že jo, tak já ji tady nechám.
2: Jistě, tu židli, tak ano, tak ji tady nechte.
1: Ano, ano.
2: Prostě chtělo by to...
1: Já ji nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým souráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
2: Ale prosím,
1: tady.
2: Ano, nechte ji tady.
1: Ano, ano. Anebo semhle takhle jí dám kousek, semhle takhle jí dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
2: Já jsem to přestal.
1: Já bych si tu židli přece jenom vypůjčil, pak já jsem ten dřevík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
2: Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
1: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemyslel, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí a ho nechci nechat tak dlouho stát, víte, on čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
2: A fotografii?
1: Fotografii, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaši, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl bych nějakou.
2: Tak to
1: tady.
2: Bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
1: Je, vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
2: Nemám, je mě líto.
1: Je, to ale škoda, to je... Ani poprsí teda, nic takového tady nemáte?
2: Skutečně ne.
1: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... To je teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
2: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
1: Ano, no to je pravda, nemůžete.
2: Skutečně líto.
1: Ano, takže...
2: Promiňte.
1: Ano, tak se nenajde. A nebo nemohl byste mě jít třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo, abyste nemuseli tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
2: Prosím vás, víte
1: ano?
2: Co? Počkáte tam vzadu.
1: Tady vzadu, ano.
2: A po programu já si napíšu vaši adresu.
1: Ano, tak ano? Děkuji vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
2: prosím
1: hned.
2: Prosím vás, ano. Já si napíšu tu adresu.
1: Ano, napište si adresu, ano. Tak to je, chcete adresu, že jo? Ano,
2: abyste
1: to, aby se to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřed snad jméno napíšeme, že jo, jméno.
2: No ovšem, jméno, samozřejmě, ano. Tak.
1: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno komplet.
2: No ovšem,
1: komplet.
2: Dohromady i křestní,
1: i křestní, ano. Já jsem se myslel. Tak. Tak to je křestní, tak to je Holzmann.
2: To snad není křestní.
1: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní.
2: Tak snad, prosím vás, dohromady,
1: dohromady celé jméno, celé jméno. Tak to je dohromady Felix Holzmann.
2: Holzmann?
1: Ano, s X se to píše.
2: Holzmann s X?
1: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
2: A tam přece žádné X není, že?
1: Ne, tam není, žádné, žádný X tam není.
2: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
1: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann, u Felix.
2: To samozřejmě, tak ano. Prosím vás, a píše se to s dvěma N?
1: To Felix, nebo...
2: To Holzmann samozřejmě.
1: Je to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu.
2: Ano, to je samozřejmě. Vzadu, a to Holzmann je s C nebo se Z?
1: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
2: To vím, ten, ale já myslím uprostřed.
1: No tak tam už žádný H není, že jo? To jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je, o, je tam a takovýhle různý.
2: Víte co, prosím vás, nechme to. Felix Holzmann tu adresu bych
1: jo,
2: si napsal,
1: tu adresu, ano. A nebo chcete radní jméno mýho kluka nebo moje? On má úplně stejný jméno jako já.
2: Tak pak je to jedno.
1: No to je jedno vlastně, to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
2: tak,
1: napište.
2: Tak tu adresu.
1: Ano, tu adresu. Chcel, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdyby jste mu tam
2: tak,
1: napsal.
2: No, samozřejmě velmi rád,
1: jo, tak to
2: napíšu dozadu milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
1: jo,
2: potřeboval.
1: Tu adresu, ano. No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jako vy to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo. To on ještě se tak nedovede.
2: Tak to víte, všecko potřebuje svůj čas.
1: No jo, ano.
2: Chápu, ale tu adresu,
1: jo, tu adresu tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk jaksi. To je stejně, on chodí na tu teorii.
2: Ano.
1: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
2: Ale že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
1: To vám je úžasně zajímavý, jo. Úžasně, no jo.
2: A tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
1: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi namátkou.
2: No tón přece vzniká v krku.
1: Ne, jde právě, že ne v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
2: V žaludku?
1: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
2: Myslíte učitel zpěvu, ano?
1: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan sem nahoru.
2: Myslíte vzduch?
1: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
2: Na hlasivkách.
1: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
2: A odborně vibrovat.
1: No, začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
2: To je skutečně, ta vaše teorie je velmi zajímavá.
1: No,
2: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
1: No jo, taky to zkoušel už, ano.
2: Jo?
1: Taky on tenkrát, no, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No,
2: tak to já chápu to, samozřejmě všechno potřebuje svůj čas,
1: ano,
2: že
1: ano? Potřebuje svůj čas.
2: Ano, ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
1: Jo, tu adresu, tak to si, anebo víte co, pane God, vy byste mě mohl poslat. Já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku, že byste mě to poslal tam.
2: Dobrá, tak jo, já vám anebo, to pošlu na tuhle.
1: No, anebo někdy tam mezi nás přijďte, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
2: Dobrá,
1: přijďte,
2: uvidíme.
1: Přijďte tam někdy mezi nás.
2: Uvidíme.
1: Já si tu židli vemu pro
2: kluka, si no. Tu
1: ale určitě tam přijďte, víte, mi tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku. Takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naskrá, no určitě tam.
2: Já prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
1: No kdy, no pak přeci po cestě domů.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jestli pak jste, kolegyně, četla román Na dvoře ve Vodském.
2: No.
1: Jo?
2: No, nečetla.
1: Já jsem si to myslel. Tak já vám ho přečtu.
2: Teď tady. No, vy jste se pomát.
1: Hele, kolegyně, ruku na srdce. Že vy nemáte ráda Jiráska.
2: Kterýho Jiráska?
1: Kterýho Jiráska? No, klasika autora téhož. No, přeci Jiráska Alojze, co má v Praze most a náměstí. Dědečka zdejší paní ředitelky.
2: Jo, Jirásek, no. No. Že mě to hned nenapadlo, no samozřejmě. Jirásek, naší zdejší paní ředitelky, no, no. To já přímo zbožňuju. No. To čtěte.
1: Alojz Jirásek, no. Na dvoře ve Vodském. V jizbě pana učitele Podhájského.
2: Snad Podskálského.
1: Ne, Podhájského, prosím. Jirásek napsal Podhájského. V jizbě pana učitele Podhájského...
2: Jste říkal.
1: Když mě přerušíte, tak musím začít větu od začátku, kvůli souvislosti, že jo, to dá rozum. V jizbě pana učitele Podskálského...
2: No vidíte, a prvé jste říkal Podhájského.
1: No, protože mě blbnete. Podhájského samozřejmě. Alojz Jirásek. Na dvoře.
2: Ve
1: Vodském. V jizbě pana učitele Podhájského...
2: Jsme v té jizbě hezky dlouho, víte.
1: Jestli nebudete stichat, tak se z té jizby vůbec nedostane. V jizbě pana učitele Podhájského bylo...
2: Jo, teď mě tak napadlo. Ono se to asi odehrává na vesnici, ne? No ne, když je řeč o jizbě, že jo? A on ten pan Podhájský zřejmě učil na jednotřídce, tedy na té vesnici.
1: Podívejte, kolegyně, ta kniha má 480 stran. A vy jste mě nenechala ještě dočíst první řádku. Ne, vám se nedá přečítat, klasika. To vyloučeno. A já to myslel dobře. Já jsem chtěl vám i ostatním rozšířit, jak si... A zejména vám prohloubit kulturní tenhle
2: rozlek. No, víte co, půjčte mi to domů a já se tam budu prohlubovat sama.
1: Mě ani nenapadne, paní. Vy jednak nevracíte knížky. A tady tam má antikvární cenu, jo? A jednak já jsem s kultivací vaší osoby definitivně skončil.
2: No to nemyslíte vážně? Vy
1: to
2: mě necháte
1: vážně.
2: Takhle napnuto?
1: Ano, takhle napnuto.
2: No ne, já umřu z vědavostí. Co bylo v té jizbě pana učitele Podhájského?
1: To si klidně umřete, kolegyně.
2: Víte, jestli mi to neřeknete, tak jste sadista.
1: Co to?
2: Sadista.
1: Tak to bych nerad. No. V jizbě pana učitele Podhájského bylo pěkně a teploučko.
2: No to, dejte pokoj. Ukažte.
1: Pěkně.
2: A teploučko.
1: A teplo v jizbě.
2: Fakticky. No to byly teda divný časy.
1: No počujte, proč?
2: No učitel na venkovské škole a on měl nejen na kvartír, ale i na topení.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení a milí návštěvníci, nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: No tak to, ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
1: No, prosím, ale hodně nenadaný
2: no,
1: mužík.
2: No, takový unavený.
1: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
2: No.
1: Nebo 15 let praxe?
2: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
1: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že no. Potlesk je kojná umění.
2: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
1: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz tleskací.
2: Jsme trošku zaskočený, že jo?
1: No to jo, musíme udělat školení.
2: Já bych ten kurz, no.
1: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
2: Důležité.
1: Co je to potlesk?
2: Potlesk je kojná umění.
1: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
2: Ano, nebo naopak.
1: Ano. Potlesk rozezná.

0: Znáváme zásadně tedy vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
1: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
0: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající.
1: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
0: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
1: Ano.
0: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
1: Tak, no.
0: Jo, všichni, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
1: Tak.
0: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
1: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to je.
0: Doktor Plácal je u mě blbec.
1: No tak dovolte, můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
0: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
1: no, tady je nikdo nemá.
0: To je jenom pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás, zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
1: No.
0: V daném, pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
1: Ano.
0: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
1: Jo, já bych předvedla.
0: No.
1: To by neznělo.
0: Slyšeli jste něco?
1: No.
0: Naopak, nic.
1: Neslyšel nic. Naopak právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
0: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
1: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele, mol.
0: No dobře, no, tak tady nebudeme honit...
1: Ale to není potlesk, to je
0: tady
1: pravda.
0: Nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
1: Ano.
0: Ano. Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
1: Ne,
0: jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
1: No, to ne.
0: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
1: no,
0: že?
1: Jistě.
0: Malá noční hudba, malý potlesk.
1: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
0: Ano, praktice, ano, ano, tak si zkusíme, prosím vás...
1: Já bych prosila vlažný potlesk.
0: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
1: Teď.
0: Vlažný.
1: Vlažný.
0: No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
1: A teď vřelý potlesk.
0: No.
1: Pozor.
0: Ano, to už byl téměř u bodu varu. Ano.
1: Jo,
0: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. No. Bouřlivý teď.
1: Frenetický, zvaný freneťák, jo?
0: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborné. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slyšná pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každý jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechodí.
1: Ale no to když nemůžu...
0: No, ne, no tak tady.
1: Plácat,
0: že, jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. Zatleskejte orchestru Československé televize.
1: Teď si představte, že přichází skupina ABBA.
0: Barbra Streisand!
1: Hot Hands!
0: Jiřina Bohdalová. Je to fajn, teď už budou tleskat všemu.
1: Vladimír Dvořák.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na zdraví, já vám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mede, že kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polívku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám o toho jídla. Nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, ježer. Tak jsem ho nevěřil, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme mě, a on řekl, mě mohu rivíru nevezmete, a to nedá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredne se měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky. Na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno. No. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleníčky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený, dítě mi začalo být ty skleníčky, to já jsem si pásil, to jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to líbe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svou vůli, že ten fuj tady propijou v takovém množství. No, a to mě, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moraví teda, nestal, no.
0: Hrané léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nechcete, kolegyně, mentolový bonbonek?
2: Je, to já ráda.
1: Z krabičky, tak no. Si ji nastavte, já vám nasypu. Je, mršky, ono vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak on je to silný. No, haminky.
2: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
1: Já, skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
2: Poleno, co?
1: No, až do Bůh ví kolikátýho polena. Kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
2: No jo, nehoňte se, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
1: Jo.
2: Jo. Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
1: Prosím vás, ano. Dejte pokoj.
2: No nedělejte, dejte pokoj.
1: No, ne,
2: jako neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu, poslyšte Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
1: Prosím vás, to je zajímavý.
2: Takhle se otočil.
1: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdal nebude, víte.
2: No, co by říkal Bohdal, když za ním stál Bohdal.
1: Když tam měl Bohdala, no jistě, samozřejmě. To budu teďko teprv pyšnej, že se s váma znám.
2: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
1: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám.
2: Víte?
1: To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Jo. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med. Ujala jste se mě...
2: Rostáku! Když... Vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
1: Že bych se mejlil?
2: No, jistě.
1: Kdy jste se narodila, podle vás?
2: Co je vám potom?
1: No jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
2: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let.
1: No
2: a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velký.
1: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
2: Proč?
1: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
2: Z čeho? Z toho dortu?
1: Ne, z toho horka, z těch svíček.
2: No, to je
1: pro jistotu,
2: víte? Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamovala.
1: No, ale právě kdy. No.
2: Co kdy?
1: No, kdy a kde jsme se seznámili.
2: Ale to je
1: seznámili.
2: Právě to, co já nevím.
1: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
2: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku, jo?
1: Nebo tu kubku jetele, ano, jistě.
2: No.
1: A teď je to jedno, prosím vás.
2: Ale není to jedno, mě to mrzí.
1: Jednou se známe a hotovo.
2: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo? Kdybyste mě neznal?
1: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
2: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
1: Jak zkusit?
2: No já to vidím takhle, jako že já se tady budu jako procházet, jo? A vy mě najednou uvidíte.
1: No
2: nebo
1: jo,
2: vy mě
1: jo.
2: Uvidíte, no to je... A oslovíte mě, jo? Jo, tak
1: no jo,
2: já už se jako procházím, jo?
1: A není to blbý?
2: Ale blbý. Já už se jako procházím.
1: Halo, pane. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Promiňte, že vás oslovuju, paní, ale já vás neznám vůbec. A právě že vás oslovuju, ačkoliv vás neznám, a vy mě taky neznáte.
2: Já vás taky neznám.
1: My se prostě neznáme.
2: Ne, myslím.
1: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
2: To bohužel nevím, ale někdo vám stůně.
1: Švagr.
2: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
1: No jo. Tak... No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
2: Jste pravděpodobně čtverák, víte?
1: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka, madam, abych se s váma mohl seznámit, rozumíte? Takže už se známe.
2: Ale já jsem přislychla vaše jméno.
1: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
2: Vy jste ho neřekl.
1: Pardon, ano. Já jsem ho neřekl.
2: Ano, prosím.
1: Já se jmenuji Dvořák.
2: Ano, Bohdalová.
1: Co mám dělat? No tak, jo. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
2: No jistě.
1: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
2: Třeba mě znáte z biografu.
1: To je možný, z jistě. Biografu, do kterého chodíte?
2: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
1: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím, z kterýho teďko.
2: No to je jedno.
1: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
2: Joj, to já často, jo? Hlasově často.
1: Často, ano, jako když vás slyším, denně mám pocit.
2: No jistě.
1: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
2: Ukončete výstup a nástup, dveře.
1: Ne, tak on tam...
2: No, prosím vás, ale opravdu to...
1: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete,
2: Bohdalová.
1: Já si to napíšu a zeptám se někoho, to se víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
2: Vy jste Novák, víte, nebo Hora.
1: Co? Dvořák.
2: Dvořák.
1: Já vám dám navštívení.
2: Ano, prosím. Když budete tak vlastně. Děkuji. Judr Kamil Berka.
1: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Víte? Já mám totiž... Abyste rozuměla, já mám totiž skotský předky, víte? Jo. Moje babička byla rozená Black and Whiteová.
2: Black and white, jo, tak dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.